0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všemi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě. Brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Charlotte a Nelince máma pekla perníčky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka ta se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval se jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: vylezou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali, když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka Haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkáváme.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji Ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze Severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studénky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokojů musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

Miluju moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny.

0: Historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí. Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
5: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
4: Je
5: hezký den.
4: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme, Patriku, začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopy Činy, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost do pozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání, také já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení, oni...
3: Ano.
2: Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal, no vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka, dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit si pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společný. Jo. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Když nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak... tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak, jo.
3: Nebo v dějepise, no teď... Některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na ty letní. To asi už bych se nezorientoval. To je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopičnej v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: tak to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky jako v současnosti a on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano.
3: Dobře.
2: To vše, dobře.
4: To vše, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
5: a já
4: den.
5: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuji za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování. S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce. V požehnaném stavu hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovací chce dívka z nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Micis Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek, po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
4: No,
2: jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat. Zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
8: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
8: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
8: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat
8: Děkuju.
2: Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám do
8: knihovny? Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
8: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naši čtvrtou.
8: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte se.
8: Děkuju moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minulé určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérovej, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem se przevaloval. Vždycky mě se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš
4: taky. Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvílema, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam. Ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já je tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vyklám,
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový,
3: jo.
4: No, a to musíš si hlavně věřit. Já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti
3: udělat show,
4: zaranžoval.
3: Tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale
3: tak,
4: teď
3: tak
4: show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, vida.
4: To je šoupnutý světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý. Ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný. To se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky to
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to Sakana Show.
5: Jo, Sakana Show.
4: To je nutný, musíš knopé, ono tam.
5: Přinesli, Sakana Show přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. Jo. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne?
1: Někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900,
2: těžký
1: náš telefon.
2: Souboje.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl pan
3: Sáva
4: u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a praje vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedem někam pro kytky nebo něco, páha, to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to není, no to je nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, teď to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít jiný průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, hele, tak nebreč, neblbni, to je, nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odysea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odysea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jádnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumějí. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: napisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tento krátké konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně. A ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this, this, a já zas na něj this, a on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy. A on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet. A v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je. A já k němu došel a říkal mu attention please, this.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj půjčí třebíčské nemocnici na provoz 120 milionů korun. Akcionáři schválili plán ČEZu na vytvoření dceřiné společnosti. Atletka Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpa.

0: řek na Odloželově memoriálu. Očekáváme zpočátku skoro jasno ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Půjčku ve výši 120 milionů korun schválili nemocnici Třebíč krajští radní. Peníze mají zařízení pomoct zaplatit vratky zdravotním pojišťovnám a závazky po splatnosti u dodavatelů. Nemocnice kvůli dlouhodobé ztrátovosti žádala o půjčku už v loni, tehdy úřad poslal 65 milionů korun. Zároveň ale kraj od nemocnice žádá úspory. Pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kuklas, ANO.
1: Potřebujeme, aby třebíčská nemocnice nabrala personál, dělala výkonnost a nastavila ty úsporná opatření. Takže ředitel předložil x úsporných opatření, ale samozřejmě se to projeví až v roce následujícím. Ty opatření nejdou dělat rychle, ty prostě se vám nepropíšou do toho financování hned.
0: Kvůli ztrátovému hospodaření bude letos hejtmanství přispívat na provoz i dalším zdravotnickým zařízením, rozdělí mezi ně 132 milionů korun. ČES může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl převést prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Stát současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Francie zakázala izraelským představitelům účast na letošním veletrhu zbraní Eurosatory v Paříži. Informovali o tom pořadatelé a izraelské ministerstvo obrany. Každoroční výstava ochranného průmyslu navíc nedovolí izraelským zbrojovkám prezentaci jejich útočných zbraní. Vystavit budou moct pouze systémy protivzdušné obrany. Izraelský rezort rozhodnutí odsoudil s tím, že jde o politický a komerční kalkul. Francie od začátku března opakovaně odsuzuje izraelské útoky na území Libanonu. Izraelská armáda tam útočí na cíle spojené s militantním hnutím Hizballáh. Sport. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková se vrací po mateřské pauze a vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Vítězství si zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. S výkonem ale spokojená úplně nebyla.
2: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál. Mně tady to jako ještě nestačí úplně. Ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku. Sezona teprve začala, ještě máme jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
0: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm. Počasí. V Jihlavě teď mají 7 stupňů, v Košeticích a Přibyslavi 10. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pátá hodina, čtvrtá minuta, přejeme vám pohodové ráno v úterý 2. června roku 2026, v den, kdy svátek slaví Jarmil, tak samozřejmě blahopřejeme. Jinak blíží se mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii se šampionát uskuteční ve třech zemích zároveň, v Americe, v Kanadě a v Mexiku. Poprvé se ho zúčastní 48 týmů, které odehrají rekordních 104 zápasy. A tak se hodí připomenout, když máme toho 2. června, že přesně před 135 lety byl ve fotbale zaveden pokutový kop. Co dalšího se stalo, to řekne Petr Jungmann už za chvíli.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Houston.
1: The Eagle has landed.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
7: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
6: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
8: prosím jedno pivo,
6: a německou nádražní restaurací.
8: Ein Bier bitte.
6: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. 55 je dneska specialistce na biomasu.
9: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme vyset na biomasu.
10: My jsme úplně zavředli do biomasy.
6: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
10: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
6: Já přeju hezký den.

0: Tady doufám, že po ránu máte dobrou náladu. Je úterý, je 2. června roku 2026.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme zpočátku skoro jasno, po ránu v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia a přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak si poradit v online světě a nezapadnout mezi konkurenci? Tak s tím nám poradí úterní host Dobrého dopoledne. Marketérka a mentorka Julie Válková, která pomáhá podnikatelům budovat značku a být vidět na sociálních sítích. Řeč bude o marketingu, podnikání i o tom, co dnes skutečně funguje.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: po uši.
1: Minimálně o 30% menší úrodu obilovin očekávají letos někteří zemědělci na Vysočině. Málo je také píce, někde jí sklízí až o polovinu méně než v minulých letech. Jak dopadá letošní sucho na farmáře, to už za chvíli, tedy po 8. hodině, rozebereme s předsedkyní Asociace soukromého zemědělství na Pelhřimovsku Květou Mošnovou.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit mají mimo jiné červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Babiš už dřív uvedl, že s prvním návrhem obrany není spokojený, protože podle něj dostatečně neřeší navyšování počtu vojáků. Sněmovna bude dnes řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Podle vládního návrhu by rodiče nově narozených dětí mohli od ledna dostávat 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Opozice, ale i vládní SPD by chtěli, aby na zvýšení dosáhli i stávající rodiče. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Jasan Stepilý nad Bystřickým hřbitovem město nepokácí. Likvidaci stromu zvažovalo kvůli dřevokazné houbě, která napadá kořenový systém. Nechalo proto provést tlakovou zkoušku. V té Jasan obstál a podle jejího výsledku je dostatečně odolný proti vyvrácení. Na místě u silnice proto zůstane. Za další 3 až 5 let se zkouška zopakuje. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji navracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady v rámci toho počítají také se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři, ve kterém budou zapsané klíčové body rozhodnutí o navrácení. Basketbalisté Brna vstoupili vítězně do boje o třetí místo v domácí lize. Stříbrný tým minulé sezony porazil v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu v těsné koncovce 99-97. Druhý duel série hrané na dvě vítězství je na programu ve čtvrtek na půdě Slezanů. Případný třetí zápas by se hrál v sobotu opět v Brně. A přidáme počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno, s teplotami do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz na dálnici D1 na Vysočině je teď plynulý, bez nehod se jezdí i na ostatních silnicích kraje. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Slyšet hlas dětí a hledat řešení dříve, než rodinné spory skončí u soudu. I to je cíl nově vzniklého centra rodinné mediace Vysočina v Jihlavě. Představíme vám jej už za chvíli v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je 5.33.

0: byl Michal David a třetí galaxie na Českém rozhlasu Vysočina. Může rodinné spory vyřešit dohoda dříve, než skončí u soudu? V Jihlavě vzniklo Centrum rodinné mediace Vysočina, které chce rodinám pomoci najít společnou řeč v náročných životních situacích. Proč jeho služby využít a jak může mediace pomoci? To vysvětlila ředitelka centra Nikol Holoubková a zakladatelka Miroslava Zápotočná.
1: Ty důvody jsou v zásadě tři, když to zjednoduším. A jsou to peníze, rychlost toho procesu a vztahy. A já začnu přízemně těmi penězi.
2: Výborně.
1: Když půjdu k soudu, budu se chystat vlastně na první rozvodové stání, tak ta finanční náročnost je zhruba 15 až 20 tisíc pro jednoho z těch manželů. To znamená, v součtu se bavíme zhruba o 40 tisících, kdy vlastně nemám nic.
2: Ano.
1: Jdu teprve k tomu prvnímu stání. Když využiju mediaci, tak se bavíme o částce 8 tisíc na jednoho z těch manželů, to znamená dohromady 16, a jdu s tou dohodou. Mám dohodu, mám hmatatelnou věc, na které můžu stavět nejenom teď, ale i v budoucnu.
3: A ta rychlost, to je velmi důležitá věc taky, protože ve chvíli, kdy já se rozhodnu, že to budu chtít řešit mediací, dostanu termín za 2 až za 3 týdny a můžu rovnou odcházet s tou hotovou mediační dohodou, pokud nejsem sezdaná, tak už mám hotovo a vím, co mám dělat, pokud ne, a teda pokud ano, pokud jsem sezdaná, jsme manželé, musíme k soudu, tak už tam ale jdeme a jdeme na to jedno stání. Nicméně už v tu chvíli po těch 3 týdnech máme pravidla, máme nějaký itinerář toho, jak budeme fungovat. Kdežto, když my půjdeme tou soudní cestou bez možnosti mediace, tak do 3 týdnů nám soud ani nedá termín jednání, jo? Tak k tomu se dostaneme za 2 až za 3 měsíce v průměru. A samozřejmě taháme do toho ten ospod, takže to bude složitější, a u soudu to prostě probíhá tak, že se babráme v minulosti. Vytahujeme důkazy, říkáme si, kdo co kde řekl, o kom to řekl, kdo to může dosvědčit, kdežto v mediaci se bavíme o vztazích do budoucna. Ošetřujeme tu situaci, a to ne tak, jako že si všichni padnou kolem krku, to vůbec není potřeba. Ale bavíme se o tom, jako co nám teď nevyhovuje a jak chceme, aby to vypadalo do budoucna. Tím pádem v mediaci zmocňujeme ty lidi, aby se k tomu soudu už reálně v budoucnu nedostali.
0: Řekli na Českém rozhlasu Vysočina Miroslava Zápotočná a Nikol Holoubková. Jak se prosadit v online světě a nestratit se v záplavě konkurence? O tom bude řeč v dobrém dopolední s marketérkou a mentorkou Julií Válkovou, která pomáhá podnikatelům budovat silnou a důvěryhodnou značku. Co dnes skutečně funguje a jak zaujmout své zákazníky? To se zeptáme po 11. hodině v dobrém dopolední.

0: To byl skvělý Eric Clapton, minutu po 6:15 na Českém rozhlasu Vysočina. Předpokládám, že už jste si promnuli oči. Používají naše makovičky dalekohled? Zjistíme to už za chvíli.
1: Počasí.
0: A co se týká úterního počasí v kraji Vysočina, z počátku dne čekáme skoro jasno, po ránu v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno, odpoledne teploty mezi 22 až 25 stupni Celsia a přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní vítr.

0: To byla skupina Mandraže, ona se smála, za chvíli Dalibor Janda a Hurikán. Teď máme 10 minut před 6 hodinou, přicházejí makovičky do Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. A pozor, vidí vás.
1: Makovičky. Co je to dalekohled? K čemu je dobrý?
2: Třeba když chceš se dívat na souhvězdí, nebo třeba když letí kometa, a nebo třeba když chceš vidět měsíc.
1: Jak vypadá dalekohled?
2: Kovový tubky, čím se díváš, pak máš třeba průhlední sklo a pak šroubky.
3: Potom na to dáš takový kolečko, abys neměl odtlačený oko. A dáš tam takový sklo, který vidí do dálky.
4: Dalekohled je na koukání. Když třeba chceš vidět nějaký výhled, tak se podíváš tím dalekohledem.
5: Tam jsou třeba, jak jsou brýle, tak to je akorát trošku víc jako silnější a vidí se to dál.
6: Když je večer, tak se může kouknout na planety.
7: Hvězdy.
8: My jsme se koukali, jak jede traktor.
9: My jsme z mojí zahrady viděli čápa.
10: Makovičky.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Začíná dopravní uzavírka mezi Světlou nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Pracovní portály už nabízejí tisíciletních brigád. Ukrajina podle prezidenta Zelenského od začátku roku zasáhla 40% ruských ropných kapacit. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Silnice mezi Světlou nad Sázavou a Novou Vsí u Světlé bude od dneška uzavřená. Jde o hlavní tah na Havlíčkův Brod. Omezení potrvá až do konce října. Oficiální objízdná trasa pro osobní auta je dlouhá 30 kilometrů.
2: Řidiči mají uzavřený úsek objet přes Josefodol, Kunemil, Bačkov

0: a následně se napojit na silnici první třídy u obce Kámen a dojet do Havlíčkova Brodu. Ještě o téměř 20 km delší bude objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun. Ta musí jet přes Vilémovice do Letče nad Sázavou, poté přes Leštinu u Světlé a Štěpánov a opět se u obce Kámen napojit na silnici první třídy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Nabídek letních brigád už jsou teď na internetových portálech tisíce. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5000 takových pozic. Je to zhruba o 5% méně než v loni, ale podle společnosti by jich mělo přibývat. A to zejména v červnu a na začátku července. Mezi inzerovanými pozicemi jsou ale výrazné regionální rozdíly, říká Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career.
2: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
1: Minimální hodinová sazba je letos necelých 135 korun. Podle Jaroslavy Rezlerové ze sekce zaměstnanosti hospodářské komory, ale firmy nabízejí brigády nejméně od 160 do 180 korun. Ukrajině se daří oslabovat ruské kapacity na zpracování surové ropy. Podle Kyjeva přišlo Rusko od ledna o 40% kapacit na zpracování surové ropy. Kreml na půl roku zakázal vývoz leteckého paliva.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že ukrajinské nepilotované letouny od začátku roku zasáhly 15 ruských rafinérií. Podle Zelenského to nepřímo dokazuje i nejnovější zákaz exportu leteckého paliva z Ruska a úvahy o zákazu vývozu nafty. Pro zemi, kterou ještě nedávno nazývali benzínkou, je to velká ztráta, uvedl ukrajinský prezident. Zároveň ale důrazně varoval obyvatelstvo před dalšími masivními raketovými a dronovými útoky, které podle něj Moskva chystá. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. 44-letá Williamsová nastoupila naposledy na US Open v roce 2022. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 8 stupňů, v Telči 12. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte v pražském směru dálnice D1 za 117. kilometrem na úrovni Měšína. Jezdí se tam pouze 2 jízdními pruhy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Letošní suché jaro trápí především zemědělce. Už teď je podle nich jasné, že sklizení obilí bude nižší. Navíc hrozí nedostatek píce a slámy pro hospodářská zvířata. Jedním z nejpostiženějších regionů je Pelhřimovsko. A právě tam se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po 6:45 vypravíme. Teď máme 5 minut po 6. hodině, je úterý 2. června, přejeme pohodové ráno.

0: byl Stevie Wonder v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Za 2 minuty bude 6:45. Alex Minářová vás už teď pozve k poslechu svého pořadu Alex a host. Začíná po 13. hodině. Koho si pozvala a na co se bude ptát?
2: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.

0: 20 cm vysoký ječmen, uschlé odnože a nedostatek píce. Zemědělce na Vysočině trápí sucho. Vypravíme se za nimi už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 2. června, dnes čekáme zpočátku skoro jasno, po ránu v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno, teploty pak budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak si poradit v online světě a nezapadnout mezi konkurenci? Tak s tím nám poradí úterní host Dobrého dopoledne. Marketérka a mentorka Julie Válková, která pomáhá podnikatelům budovat značku a být vidět na sociálních sítích. Řeč bude o marketingu, podnikání i o tom, co dnes skutečně funguje.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Od března podle dat meteorologů spadlo na Pelhřimovsku jenom několik milimetrů srážek. Pole jsou suchá, vegetace je ve špatném stavu. Zemědělci už teď vědí, že letošní sklizeň nebude nijak bohatá. Podle nich navíc hrozí, že nebude čím krmit a podestýlat hospodářská zvířata.
1: Je to zaschlý, takže vlastně zasychají odnože, takže vlastně chybějí tam klasy a je to, řekněme, hruba poloviční proti normálnímu roku.
2: Ukazuje mi agronom František Vašák, jak vypadá obilí na polích zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku.
1: Tady třeba ječmeny jsou vysoký tak do 20 cm.
2: Za žalostný stav vegetace prý může katastrofální nedostatek srážek.
1: Za květen nám spadlo 20, za duben bylo 5 a za březen bylo asi 12 mm.
2: Týká se to kterých plodin?
1: Veškerých plodin. Teďka asi nejhorší u nás situace bude s krmením. Protože teďka co sklízíme pícniny na senáže, tak někde jsme tak možná na polovině. A samozřejmě bude i pak problém se stelivem, protože nebude sláma a výnosy vlastně obilovin a ostatních plodin. To je otázka, jak ještě zaprší, ale už teď je jasný, že bude minimálně o třetinu proti normálu dole.
2: Že situace na Pelhřimovsku je jedna z nejhorších v republice, mi potvrdil i Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
3: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvalé téměř jeden měsíc. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už části o zimu.
2: To ale neznamená, že jinde by to bylo výrazně lepší. Se suchem bojují zemědělci napříč regiony. Pokračuje mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci se navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevscházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě. Už nyní je zřejmé, že letošní výnosy obilovin i řepky budou nižší.
2: Podle meteorologů je letošní rok nejsuší od roku 2018. Z Pelhřimovska Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Roxette, teď už je tu Jaromír Kulhánek, začínají krátké zprávy Českého rozhlasu Vysočina. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. K posouzení by pak měli používat třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS se dnes setká s tajvanským prezidentem Williamem Lajem. Jednání je naplánované v rámci oficiální návštěvy Tajvanu. Tu ovšem nepodpořil kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO. Vláda kvůli tomu Vystrčilovi, ke kterému se připojila delegace se zástupci českého biznisu nebo vysokých škol, neposkytla vládní speciál. Dozorčí rada ČEZu má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Nové víceúčelové hřiště můžou využívat sportovci v Havlíčkově Brodě. Vzniklo u základní školy Nuselská. Sloužit bude jak škole, tak i příchozím. Nový sportovní areál město vyšel na téměř 84 milionů korun. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí byl Vítězslav Hornik. A ještě počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 23 mezi Brákotínem a Starou Říší na Jihlavsku. Budete tam míjet pomalu jedoucí pracovní stroj silničářů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Od září by měla na základních školách v Pardubicích platit jednotná pravidla pro používání mobilů. Počítají s plošným omezením telefonů nejenom ve výuce, ale i o přestávkách. Jedna z místních škol teď kvůli tomu testuje speciální uzamykací pouzdra na mobily. Jak na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte už za 6 minut. Počkejte si na to. Dobrý den.

0: 6. hodina, 39. minuta, chápu, že školáci už se těší na velké prázdniny. Je úterý, je 2. června, no ještě nějaký ten den ve škole strávit musí. Navíc je to takové to rozhodující období ohledně známek. Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilů. Vyplývá to z nedávného dotazníkového šetření Ministerstva školství mezi školami. Volí přitom různé přístupy. Některé zakazují mobily úplně, jiné pouze ve výuce. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel. Od září chce zavést plošný zákaz mobilů na všech jeho základních školách. Jak zjistil reportér Ondřej Wolf, základní škola Spořilov proto testuje speciální uzamykací pouzdra na mobily.
1: Takže takhle vlastně je v tom ten mobil a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
2: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách, nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá, ale zase takový negativum možná, že když máme volnou hodinu a máme otevřený telefony, tak potom zase všichni jedeme a čteme, co je novýho.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat. Jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Náměstek primátora Jakub Rychtecký z ŽM Pardubice dodává, že opatření je i prevencí proti kyberšikaně.
6: Focení spolužáků, pedagogů v nekomfortních situacích a tak dále, zesměšňování jako s tím souvisejících, takže v tomhle vidíme určitě jako zásadní preventivní roli.
2: Pravidla pro regulaci mobilů v pardubických základních školách podle Rychteckého podporuje většina rodičů, kteří na téma odpovídali v anketě. Ondřej Wolf, Český rozhlas.

0: Máme 6:45.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už je s námi meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak máme tady 2. červnové ráno. Jak se vám zatím jeví v kraji Vysočina?
2: Je to ráno jasné a slunečné, byť od západu se postupně nad území Vysočiny dostává vysoká oblačnost, takže už tam v těch nejzápadnějších částech kraje je možná spíše skoro jasno, ale i tak se teploty pohybují většinou mezi 9 a 14 stupni Celsia.
0: Je před námi slunečný den?
2: Ano, je to tak, dnes by mělo zůstat slunečno, i když ta oblačnost se postupně bude dostávat dále na východ. Krom té vysoké oblačnosti se během dne také bude tvořit menší kupovitá oblačnost a potom tím pádem odpoledne bude převažovat spíše polojasno nebo až oblačno a později večer a v noci se bude obloha úplně zatahovat, ale teploty by dnes měly vyšplhat mezi 22 až 25 stupňů Celsia.
0: A pojďme se prosím podívat na středu.
2: A středa bude oproti dnešku odlišná, spíš se bude podobat tomu včerejšímu dni, to znamená, bude zataženo a deštivo a to už během noci, a protože poměrně brzy během noci se od západu dostaví, tak jak se dostavuje dnes ta oblačnost, tak také srážky. V nich se mohou v průběhu noci objevit také bouřky a ranní teploty zítra budou mezi 14 a 11 stupni Celsia a zítřek pak zůstane převážně zatažený a ten déšť přetrvá během rána a během také většiny dne. Odpoledne se ty trvalejší srážky budou měnit spíše v lokální přehánky a bude se postupně ta oblačnost protrhávat a teploty zítřejší zůstanou mezi 15 a 18 stupni Celsia.
0: To předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Je 6:47, za chvíli Pokáč a Život je pes.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Máte rádi tlačenku? Jedna jihlavská se teď dokonce pyšní značkou regionální potravina. Jaký Jan Noháček vyrábí? Popovídáme si přímo nad hrncem. Poslouchejte naše reportáže. Aby těch dobrot nebylo málo, tak zajedeme ještě do Ovesné Lhoty za Lucií Jelínkovou, která vaří výborné džemy.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

0: Jardo, řekni fór.
1: Já mám jenom takovou úsměvnou historku. Včera jsem potkal kamaráda, jo. A ten říká, ty to máš, Jardo, dobrý, ty to máš dobrý. Hele, ty se ráno zbudíš, koukneš na mobil a tam máš napsáno dobré ráno, lásko, jo. A já se ráno zbudím, kouknu na mobil a mám tam každý den stejně furt napsáno baterie je plně nabitá.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Tady je Český rozhlas Vysočina, teď už jsou tu zprávy, přejeme hezké ráno. Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kraj půjčí třebíčské nemocnici na provoz 120 milionů korun. Akcionáři schválili plán ČEZu na vytvoření dceřiné společnosti. Atletka Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v udolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Půjčku ve výši 120 milionů korun schválili nemocnici Třebíč krajští radní. Peníze mají zařízení pomoct zaplatit vratky zdravotním pojišťovnám a závazky po splatnosti u dodavatelů. Nemocnice kvůli dlouhodobé ztrátovosti žádala o půjčku už vloni, tehdy jí úřad poslal 65 milionů korun. Zároveň ale kraj od nemocnice žádá úspory. Pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kuklas, ano.
3: Potřebujeme, aby třebíčská nemocnice nabrala personál, dělala výkonnost a nastavila ty úsporná opatření. Takže ředitel předložil x úsporných opatření, ale samozřejmě se to projeví až v roce následujícím. Ty opatření nejdou dělat rychle, ty prostě se vám nepropíšou do toho financování hned.
2: Kvůli ztrátovému hospodaření bude letos hejtmanství přispívat na provozy dalším zdravotnickým zařízením, rozdělí mezi ně 132 milionů korun.

0: ČES může začít se vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl převést prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Francie zakázala izraelským představitelům účast na letošním veletrhu zbraní Euro Satory v Paříži. Informovali o tom pořadatelé a izraelské ministerstvo obrany. Každoroční výstava obraného průmyslu navíc nedovolí izraelským zbrojovkám prezentaci jejich útočných zbraní. Vystavit budou moct pouze systémy protivzdušné obrany. Izraelský rezort rozhodnutí odsoudil s tím, že jde o politický a komerční kalkul. Francie od začátku března opakovaně odsuzuje izraelské útoky na území Libanonu. Izraelská armáda tam útočí na cíle spojené s militantním hnutím Hizballáh. Sport. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková se vrací po mateřské pauze a vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Vítězství si zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. S výkonem ale spokojená nebyla.
1: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně, ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě mám jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
0: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm. Počasí. V Třebíčanovém Rychnově teď mají 8 stupňů, v počátkách 9. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno, s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením a také se zdržením počítejte v Třebíči v ulici u Kuchyňky. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina 4 minuty po 7 hodině. Máme úterý 2. června a už za týden v úterý 9. června se v pražské O2 aréně uskuteční koncert skupiny Elán nazvaný Elán a kamarádi. Na pódiu se ukáží muzikanti, kteří tvořili jádro této československé legendy od roku 1981, takže si na své přijdou pamětníci i mladší publikum. Věřím, že dojde na hit Kočka.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byla dobrá zpráva, to byla písnička Václava Neckáře, dozněla 8:15 v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli tady bude Eva Farna, Boží mlejny melou. Teď se ale v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s Petrem Jungmanem podíváme na to, co všechno se 2. června v letech minulých přehodilo.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541. To je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety rok po válce v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pidhak a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Jeta 50 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme vyset na biomasu.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.

0: zpěvák Phil Collins, který letos 14. listopadu vstoupí v Los Angeles do rock'n'rollové síně slávy, co by solový interpret. On už v té síně slávy je od roku 2010, ale tehdy jako člen kapely Genesis, teď tedy co by solový zpěvák. Nicméně na akci bohužel kvůli zdravotním problémům nevystoupí, ale zároveň fanoušky uklidňuje, že návrat k hudbě a případným koncertům zatím úplně nevylučuje. Tak moc si přejeme, aby se zase vrátil na koncertní pódia. Přeci jenom je to pan zpěvák. Počasí. Je úterý, je 2. června, na Vysočině dnes čekáme zpočátku skoro jasno, po ránu v údolích mlhy. Přes den už bude polojasno nebo oblačno, odpolední teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia a přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak si poradit v online světě a nezapadnout mezi konkurenci? Tak s tím nám poradí úterní host Dobrého dopoledne, marketérka a mentorka Julie Válková, která pomáhá podnikatelům budovat značku a být vidět na sociálních sítích. Řeč bude o marketingu, podnikání i o tom, co dnes skutečně funguje.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Mamina, samozřejmě i zpěvačka Eva Farná, Boží mlejny melou, 8 minut před půl osmou na Českém rozhlasu Vysočina. Žďár nad Sázavou zrušil v počínaje včerejším dnem takzvané mama taxi, tedy odvoz dětí až před brány školní budovy. Jako poslední režim se zákazem vjezdu od 7 hodin 20 minut do 8 nasadil na Komenského ulici. Jsou tam dvě základní školy, k nim i jedna mateřská a jedna střední. Jak byli řidiči na tuto změnu připraveni, to vám teď ve své reportáži popíše Daniel Zach.
1: Docela dobrý. Tudno se může, ale jenom mimo školní dny od 7.20 až 8 teď tě znají prostě zákaz vjezdů.
2: Jasný. Já jsem to četl, jak jsem to úplně nepochopil, takže...
1: Takže teďkom prostě styl ty školní dny.
2: Jasný.
1: Bohužel.
2: Dobrá.
3: Přímo před námi.
1: Ano.
3: Tak uvidíme, nebliká asi chce rovně taky.
1: Pokračujete někam dál?
4: Akorát tady vezu do školy a ke školce.
1: Tady je takhle nová značka, když dopravní.
4: Ano.
1: Tak
4: je zákaz jezdu.
1: Je zákaz jezdu, takže... ano. Zdravku tabulí.
3: Odchytává jeden ze strážníků.
1: Vy jste přišel a začal to tady jezdit, tak tady docela klid teda, jo, popravdě.
5: Domů?
4: Jdeme, pojď. My chodíme každý den tady do školky a je to šílený, je to... Kolikrát to bylo šílený teda, jakože vyhýbat se autům.
5: Dobrý den.
3: Maminka Lucie vede syna do mateřské školy.
4: Přebíháme mezi autama, aby nás nestrazilo, že jo, s malým, takže to je...
3: A když se teda rozhlednete teď, tak...
4: Je to tady příjemný teď, po ránu, jako rozhodně.
3: Podle starosty Martina Mrkose ze stanu bylo potřeba provoz na Komenského ulici usměrnit.
6: Tady v té části ulice docházelo k tomu, že zde auta se proplítala mezi dětmi a děti mezi auty. Dost často se ta auta obracela, couvala. Umíte si představit nepoměr mezi malým prvňáčkem a velkým offroadem?
3: Strážníci teď nejdřív vysvětlují a přesměrují. Na pokuty podle vedoucího Martina Kunce dojde až za pár dní po odzkoušení změn.
7: Tady mám nasazeno celkem 8 lidí, takže uvidíme. Pak si máme i policii České republiky vlastně v té hlavní křižovatce.
3: Kromě jednosměrky uzavřené před vyučováním Žďár také mění přednosti v jízdě. Na prostranství u třetí základní školy navíc nasadil betonové zábrany, aby se mezi příchozími dětmi netočili odjíždějící rodiče v autech. Ze Žďáru na Sázavu Daniel Zach, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Dobrý den, je úterý, je 2. června. Jaromír Kulhánek pro vás má zprávy. Půl osmé.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit mají mimo jiné červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Babiš už dřív uvedl, že s prvním návrhem obrany není spokojený, protože podle něj dostatečně neřeší navyšování počtu vojáků. Sněmovna bude dnes řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Podle vládního návrhu by rodiče nově narozených dětí mohli od ledna dostávat 400 000 korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Opozice, ale i vládní SPD by chtěli, aby na zvýšení dosáhli i stávající rodiče. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Jasan Stepilý nad Bystřickým hřbitovem město nepokácí. Likvidaci stromu zvažovalo kvůli dřevokazné houbě, která napadá kořenový systém. Nechalo proto provést tahovou zkoušku. V té Jasan obstál a podle jejího výsledku je dostatečně odolný proti vyvrácení. Na místě u silnice proto zůstane. Za další 3 až 5 let se zkouška zopakuje. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji navracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady v rámci toho počítají také se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři, ve kterém budou zapsané klíčové body rozhodnutí o navrácení. Basketbalisté Brna vstoupili vítězně do boje o 3. místo v domácí lize. Stříbrný tým minulé sezony porazil v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu v těsné koncovce 99-97. Druhý duel série hrané na 2 vítězství je na programu ve čtvrtek na půdě Slezanů. Případný 3. zápas by se hrál v sobotu opět v Brně. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Začíná dlouhodobá uzavírka silnice 150 mezi Světlou nad Sázavou a Novou Vsí u Světlé. Objízdná trasa pro osobní auta je vedená přes Josefodol, Kámen a Havlíčkův Brod. Nákladní soupravy pak musí přes Ledeč nad Sázavou a Habry.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 7:33 na Českém rozhlasu Vysočina. Nabízíme další české písničky. Je tady Jana Kladecký, Budu všechno, co si budeš přát, a po něm Jana Kratochvílová v písničce Publikum tvé jsem já.
3: Dobré ráno.

0: Aktuální krátkou předpověď počasí pro vás na Českém rozhlasu Vysočina budeme mít už za chvíli. Teď v 7.40 na Českém rozhlasu Vysočina zabrousíme do historie meteorologie, a to s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. Víte, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla skupina Toto, minutu po 7:45 v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli máte 9 stupňů Celsia v Jihlavě, 10 stupňů hlásí Telč, Třebíč, Vatín, Havlíčků, Brod. V Bystřici nad Pernštejnem máte 11 stupňů Celsia, stejně jako v Počátkách, nebo v Libici nad Doubravou. 13 stupňů po ránu ukazuje teploměr na Svratouchu, 15 stupňů pak máte v Nedvězí anebo v Dukovanech. Z počátku dne dnes bude skoro jasno, po ránu se v údolích mohou objevovat mlhy, přes den už ale má být polojasno nebo oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů Celsia. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jeho východní vítr. Tak si užijte slunečný den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 7.50, tady je Český rozhlas Vysočina. Makovičky si dnes na nás vzali jednu pomůcku. Dalekohled.
1: Makovičky.
2: Co je to dalekohled? K čemu je dobrý?
3: Třeba když chceš se dívat na souhvězdí, nebo třeba když letí kometa, a nebo třeba když chceš vidět měsíc.
2: Jak vypadá dalekohled?
3: Kovový typ, k čemu se díváš, pak máš třeba průhlední sklo a pak šroubky.
4: Potom na to dáš takový kolečko, abys neměl odtlačený oko. A dáš tam takový sklo, který vidí do dálky.
5: Dalekohled je na koukání. Když třeba chceš vidět nějaký výhled, tak se podíváš tím dalekohledem.
6: Tam jsou třeba, jak jsou brýle, tak to je akorát trošku víc jako silnější a vidí se to dál.
7: Když je večer, tak se může kouknout na planety.
8: Hvězdy. My jsme se koukali, jak jede traktor.
9: My jsme z mojí zahrady viděli čápa.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemědělci z Pelhřimovska se kvůli suchu obávají o úrodu. Nabídek letních brigád je zatím mírně méně než v loni. Ukrajina podle prezidenta Zelenského od začátku roku zasáhla 40% ruských ropných kapacit. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Kvůli trvajícímu suchu hrozí zemědělcům na západě Vysočiny nedostatek píce pro hospodářská zvířata. Někteří aktuálně sklízejí jen asi polovinu pícni než obvykle. Farmáři na Pelhřimovsku letos navíc očekávají také zhruba o třetinu nižší úrodu obilovin. To, že tento region patří k nejsuším v Česku, potvrdil i klimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
4: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvalé téměř jeden měsíc. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už z části o zimu.
2: Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% méně letních brigád než v loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů. Zájem o letní brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo gastronomie. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem na necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové, ale firmy nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun na hodinu.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220-250 korun.
2: Letos se

0: Zároveň zvýšila částka, do které brigádníci pracující na dohodu nemusí svůj výdělek danit, a to na 12 000 korun. Ukrajině se daří oslabovat ruské kapacity na zpracování surové ropy. Podle Kyjeva přišlo Rusko od ledna o 40% kapacit na zpracování surové ropy. Kreml na půl roku zakázal vývoz leteckého paliva.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že ukrajinské nepilotované letouny od začátku roku zasáhly 15 ruských rafinérií. Podle Zelenského to nepřímo dokazuje i nejnovější zákaz exportu leteckého paliva z Ruska a úvahy o zákazu vývozu nafty. Pro zemi, kterou ještě nedávno nazývali benzínkou, je to velká ztráta, uvedl ukrajinský prezident. Zároveň ale důrazně varoval obyvatelstvo před dalšími masivními raketovými a dronovými útoky, které podle něj Moskva chystá. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který jednou z generálek před Wimbledonem. 44-letá Williamsová nastoupila naposledy na US Open v roce 2022. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Libici nad Doubravou teď mají 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 14. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi a také se zdržením teď počítejte ve velkém meziříčí na silnici 360. Došlo tam k vážné dopravní nehodě se zraněním.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Česká fotbalová reprezentace se v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech připravuje na začátek šampionátu. Hráči mají za sebou dlouhý let a zvykají si mimo jiné na časový posun. I o tom v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme hovořit za malou chvíli. Máme úterý 2. června roku 2026, teď by se hodilo připomenout, že je to 135 let ode dne, kdy byl ve fotbale zaveden pokutový kop, takže do toho kopneme za chvíli. Tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: To byla Madonna v 8 hodin 12 minut na Českém rozhlasu Vysočina. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. V pátek ráno našeho času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. V pondělí se hráči po náročném cestování věnovali hlavně regeneraci.
1: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře, měli jsme komfort v letadle.
2: Přiznává reprezentační záložník Lukáš Provod. Národní tým odletěl z Prahy v neděli krátce před 11. hodinou večer českého času a po mezipřistání v Irsku dorazil do New Yorku v pondělí před 4. hodinou raní času tamního.
1: Trošku jsem z toho měl samozřejmě respekt, protože ne úplně vždycky spím v letadlech nebo v autobusech, ale bylo to celkem v pohodě a měli jsme UNO, měli jsme nějaký nové varianty toho UNA, takže jsme studovali pravidla, hráli jsme karty, koukali jsme na seriál, koukali jsme na filmy, takže taková ta klasika.
2: Říká opora Slávie Lukáš Provod, který si s reprezentačními spoluhráči musí zvyknout na to, že v New Jersey je oproti Česku o 6 hodin méně.
1: Ať už co se týče suplementace nebo těch typů a doporučení, tak máme všechno a snažili jsme se prostě najet co nejrychlejc na ten režim, který je tady, na ten časový posun a 3 hodky potom, co jsme přijeli, tak jsme ještě spali a myslím si, že to bude v pohodě.
2: V pondělí měli čeští fotbalisté jen lehčí program na hřišti či v posilovně a absolvovali i takzvaný heat training.
1: Ten by vlastně nás měl adaptovat na ty podmínky, na to horko, na trošičku pomoc třeba i s tou nadmořskou vejškou. Jsme všichni natěšený. Já si myslím, že to na nás dejchá hodně a nemůžeme se dočkat, až to vypukne.
2: Vyhlíží začátek mistrovství světa záložník Lukáš Provod. Po pátečním zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí příští týden v pátek ráno českého času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. New Jersey, Lukáš Michalík, Český rozhlas.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Gastronomie, cestovní ruch, obchody nebo třeba zemědělství. Ve všech těchto odvětvích schánějí podnikatelé i firmy letní brigádníky. Nabídky jsou k dispozici i necelý měsíc před začátkem prázdnin. Kolik peněz si letos brigádníci vydělají? I nad tím se zamyslíme už za chvíli.
1: Počasí.
0: 8. hodina, 18. minuta, přejeme vám dobrý úterní den, je 2. června. Na Vysočině čekáme zpočátku skoro jasno. Přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: hodina 22. minuta, máme úterý 2. června, ladíte Český rozhlas Vysočina. Letní prázdniny začnou za necelý měsíc a to znamená pro řadu studentů možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, v cestovním ruchu anebo v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni o prázdninách pracovat déle než třeba jenom 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: To byla zpěvačka Olivia Newton-John, před námi jsou krátké zprávy, připravil je pro vás Jaromír Kulhánek. Půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. K posouzení by pak měli používat soudy třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Dozorčí rada ČEZu má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Nové víceúčelové hřiště můžou využívat sportovci v Havlíčkově Brodě. Vzniklo u základní školy Nuselská. Sloužit bude jak škole, tak i příchozím. Nový sportovní areál město vyšel na téměř 84 milionů korun. V pařížském kině Grand Rex bude mít dnes premiéru film amerického režiséra Stevena Spielberga Den odhalení. Hlavní role se ujala britská herečka Emily Blantová. Ve filmu také zazní hudba legendárního skladatele Johna Williamse, který se k práci na filmové hudbě vrátil po 3leté tvůrčí pauze. Česká premiéra snímku je naplánovaná na 11. června. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí byl Vítězslav Hornik. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích mlhy, přes den už polojasno nebo oblačno s teplotami do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Vážná nehoda několika osobních aut teď blokuje dopravu na silnici 360 u Velkého Meziříčí. Počítejte tam s komplikacemi a také se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Minimálně o 30% menší úrodu obilovin očekávají letos někteří zemědělci na Vysočině. Málo je píce, někde jí sklízí až o polovinu méně než v minulých letech. Jak dopadá letošní sucho na farmáře? Právě o tom si za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina budu povídat s předsedkyní Asociace soukromého zemědělství Květou Mošnovou.

pár után hölgy, egy röpek lasszett díved a hrebem. Jaha, jaha, te meg dones vánoční zpěvy, zarostanej k lodníkům, jako já, jo, jako já.

problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Podle odborníků je jednou z nejvíce zasažených oblastí letošním extrémním suchem Západ Vysočiny. Zemědělci se stěžují na poničenou vegetaci, vyhlížejí nižší úrodu a obávají se, jestli bude čím krmit zvířata. Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi předsedkyně Asociace soukromého zemědělství na Pelhřimovsku paní Květa Mošnová. Přeji vám hezké ráno.
2: I vám přeji hezký den.
1: Řekněte nám prosím, jaká je aktuálně situace na Pelhřimovsku. Jsou ty obavy zemědělců oprávněné?
2: Určitě ano. Situace je opravdu vážná. Především tedy u jarních porostů obilovin, které jsou řídké, neodnožily. O zimy budou taky postižené, i když ne tolik. A očekáváme, že nejvíce budou postiženy chovatelé, kteří chovají skot na pastvě.
1: Dá se už teď říci, jak se to projeví na úrodě?
2: No, samozřejmě vždycky odhadovat ty procenta je obtížné, ale určitě ke snížení dojde, protože zrno bude drobnější, stláma krátká, dá se očekávat třetina, možná někde u jařin i poloviční sklizeň.
1: A promítne se ta očekávaná malá úroda do výkupních cen? Je avizované nějaké zvýšení?
2: Zatím o zvýšení výkupních cen není řeč. Bohužel ceny se vždycky tvoří jako mimo zemědělce. Ale co se týče živočišných produktů, tak tam ceny mléka jsou katastrofální. Ty padají už od října loňského roku. Spadly asi o 4 koruny. U hovězího masa byly ceny dobré, ale dá se předpokládat právě, že nebude krmení, že zemědělci budou muset snižovat stavy zvířat a tím pádem bude přetlak a ceny půjdou dolů určitě.
1: Mohl by farmářům v této situaci pomoci nějakým způsobem stát?
2: No, stát pomoci může, i když to úplně zásadní problém s vodou v přírodě to samozřejmě nevyřeší. Ale bylo by možné rozvolnit některé termíny a pravidla pro sklizeň a setí meziplodin, tak, aby se mohly třeba vysét krmné plodiny, které jsou určeny pro pozdní jarní a letní výsev a umožnit jejich sklizeň na senáž. Bylo by možné taky povolit dočasné omezení nebo povolit snížení počtu chovaných dobytčích jednotek na hektar, protože to má často vazbu i na nějaké dotace, investiční projekty a při nedodržení tohoto počtu zvířat jsou zemědělci vystaveni přísným sankcím a v tomto případě by bylo na místě, aby se ty sankce zmírnily. Protože pokud ty pastviny nebudou obrůstat, tak nejenom, že tam nebude krmivo pro zvířata, ale ještě dojde k poničení, k velkému poničení té půdy.
1: To říká předsedkyně.
2: No a potom mohl by i vzhledem, prostě jak už jsem řekla, k těm nízkým cenám mléka, k vysokým cenám nafty, mohl by stát pomoct programem z garančního fondu, například získáním provozních úvěrů s dotovanými úroky, tak jak to bylo v minulosti.
1: A to je vaše přání, nebo už se o tom jedná?
2: Zatím nemáme zprávu, že by se o tom jednalo, bylo by to naše přání.
1: To říká předsedkyně Asociace soukromého zemědělství na Pelhřimovsku paní Květa Mošnová. Děkuju za rozhovor, ať se daří, naslyšenou.
2: Ať se daří i vám, děkuji.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bardo, řekni fór.
1: Já mám jenom takovou úsměvnou historku. Včera jsem potkal kamaráda, jo. A ten říká, ty to máš, Jardo, dobrý, ty to máš dobrý. Hele, ty se ráno zbudíš, koukneš na mobil a tam máš napsáno dobré ráno, lásko, jo. A já se ráno zbudím, kouknu na mobil a mám tam každý den stejně furt napsáno baterie je plně nabitá.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Začala uzavírka mezi Světlou nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Tajvanský prezident ocenil Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Teploty do 25 stupňů a převážně polojasno až oblačno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Silnice mezi Světlou nad Sázavou a Novou Vsí u Světle je ode dneška uzavřená. Jde o hlavní tah na Havlíčkův Brod. Omezení potrvá do konce října. Oficiální objízdná trasa pro osobní auta je dlouhá 30 kilometrů.
2: Řidiči mají uzavřený úsek oběd přes Josefodol, Kunemil, Bačkov a následně se napojit na silnici první třídy u obce Kámen a dojet do Havlíčkova Brodu. Ještě o téměř 20 kilometrů delší bude objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun. Ta musí jet přes Vilémovice, do Letče nad Sázavou, poté přes Leštinu u Světlé a Štěpánov a opět se u obce Kámen napojit na silnici první třídy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richtrové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
3: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
0: Tajvanský prezident Lai udělil předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
4: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
5: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory.

0: Ostrov Tchaj-wan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy Senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Tchaj-pchej Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Sport. V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Nymburk a Pardubice. První dva duely se budou hrát na palubovce Středočechů. Úvodní zápas finále basketbalové ligy začne v 18 hodin.
2: Počasí.
1: V Pelhřimově a Přibyslavi teď mají 15 stupňů, v Hubenově 12. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne už mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda několika osobních aut blokuje teď dopravu na silnici 360 u Velkého Meziříčí. Počítejte tam s komplikacemi a také se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné úterní dopoledne s datem 2. června, to vám 4 minuty po 9. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. I dnes nás čeká příjemný den, teploty kolem 25 stupňů Celsia. To by chtělo něco dobrého k pití a na osvěžení. K dobrému jídlu často potřebujeme i něco dobrého na zapití a proto se ptám, zkusili jste někdy juzu? Pokud ne, tak si počkejte na dnešní dobroty Dáše Kubíkové a Dáša nám řekne, jak si ji připravit.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Pití z koncentrátů neboli naše klasická česká voda se šťávou nebo s domácím syrupem. Na to jsme zvyklí a úplně stejně se používá i nápoj juzu, který seženeme ve zdravěnkách i v některých supermarketech. Jak vlastně chutná a co s ním v kuchyni, to si poslechněte.
2: Citrusové plody nám často obohatí nápoje, hlavně v létě, ale vlastně po celý rok. Z citrusu známe citrony, limetky, pomeranče, grepy, pomelo nebo bergamot. Ale znáte i juzu? Píše se to s Y na začátku. Jak vlastně vypadá a jak se v kuchyni používá, mi prozradila Alena Soukalová ze žďárského obchodu Bezobalík.
3: Juzu je takový korejský citrusový plod, oválný, který obsahuje spoustu vitamínu C. Je velmi lahodný na takové nápoje, které se dají upravit za studena, za tepla. Jsou teďka různě v nových kombinacích se zázvorem, s marakujou, prostě cokoliv. A všechno je plné vitamínů. Vezmu čajovou lžičku do hrníčku nebo do nějaké sklenice, dám lžičku toho koncentrátu, který je trošku přislazený, takže je to sladký nápoj a zaleju ho bublinkovou vodou, teplou vodou, studenou vodou, dozdobím mátou čímkoliv a mám lahodný nápoj.
2: Ze zakoupeného koncentrátu ve skleničce nebo třeba i v malém sáčku naděláme velkou spoustu nápojů. Kromě pití se ovšem juzu hodí i jako sladidlo nebo příchuť k pokrmům.
3: Spoustu lidí to nepoužívá jako nápoj, ale dává si to třeba ráno na kaši k snídani, i tak se to dá využít a i tak je to dobrota.
2: Vitamíny z přírody potřebujeme všichni. Nezbývá tedy, než to někdy vyzkoušet a nechat si chutnat. Tak na zdraví.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Čekání na déšť. Názvem tohoto filmu by se dala shrnout situace na českých polích. Někteří zemědělci se kvůli nebývale suchému jaru obávají nižších výnosů. Na pole mezi Břeclaví a Lanžhotem vás vezmeme za pár minut v reportáži. Skupina Krištof nebo Michal David nám do té doby budou dělat hudební společnost. Tak hezký úterní den s Českým rozhlasem Vysočina. To vám přeje Hela Dvořáková.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Skupina Kryštof, Do nebe se propadám, v 9 hodin 21 minut. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zemědělci na jihomoravských polích zažívají jeden z nejsušších roků za poslední dekády. Někteří pěstitelé už teď očekávají, že se s letošními výnosy obilí nejspíš nedostanou z červených čísel. Je to i případ polí mezi Lanžhotem a Břeclaví na Jihomoravě.
1: Alena Vaňková jarní pšenici vysela v polovině března. Srážek, které by jí s růstem pomohly, tu bylo málo.
2: A je hodně řídká a nízká, jo, že mělo by to být vyšší, hustější.
1: Stojíme uprostřed pole, klasy, které by na pšenici už měly být vidět, jsou zatím v zárodku. Podle Vaňkové tady za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
2: Došlo ke zpomalení toho vzcházení, protože to zrno vlastně leželo v té půdě a bylo v suchu, takže nemělo impuls k tomu, aby vyklíčilo a vyrostlo.
1: Zemědělství se tady Alena Vaňková věnuje 14 let. Podobné sucho prý zatím nezažila.
2: Myslím si, že letos je to opravdu extrém, že bývali suchý jara, ale až tak, jak letos, to určitě nebylo.
1: Déšť, který v posledních 2 týdnech přišel, s vývojem obilí alespoň trochu pomohl.
2: Že přece jenom ta pšenice trochu poskočila, že ten porost je tak, jaký je teď.
1: Alena Vaňková teď doufá, že v červnu přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Přesto ale počítá s nižším výnosem.
2: To už jakoby teď není, že bychom to zachránili, že by byl 100% nebo naopak, že by třeba byl vyšší, ale aspoň nějaká záplata ohledně těch vysokých vstupů by to určitě bylo. Že bychom si mohli vyskakovat, nebo že by se mi podařilo se dostat z červených čísel, ale to si nemyslím.
1: Na déšť čeká i většina ostatních zemědělců v regionu, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
3: Myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky další nebo nikoliv.
1: Nedostatek vláhy podle Hlaváčka dopadá kromě obilovin významně taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří.
3: Co se hodně srovnalo, tak jsou slunečnice. Ty vypadají solidně. A ty pozdní osevy kukuřic jsou vzdejitý, pěkně, rovnoměrně, vyrovnaně.
1: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. To může znamenat problémy pro chovatele skotu, kteří je využívají ke krmení. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Za pár minut dáme slovo také Míru Markovi v dalším díle pořadu Bejvávalo. Čeká nás téma, které otevřeme, a to, jestli pak tušíte, kdo to byl takzvaný myškář. Že ne? Počkejte si na Bejvávalo.

0: Hlubý dům a Jiří Schillinger v 9 hodin 30 minut. Slibovala jsem, že vysvětlíme, kdo to byl myškář, tak se na to pojďme vrhnout.
1: Bejvávalo.
2: Kdo to za starých časů byl myškář? Jde o jedno z dávných řemesel, které se provozuje i dnes, ale už pod jiným označením. Co myškář dělával? Člověk laik, neznalý problematiky historické, by si podle toho, že například krtičkář se živil odchytem krtků, odvodil, že myškář zbavoval stavení myší, ale chyba lávky. Myškář je s měkkým i a byl to zvěrokleštič, tedy řemeslník, který klestil neboli kastroval hospodářská zvířata. Zbavoval je pohlavní žláz. V Čechách se zvěrokleštičům říkalo nunváři, což pocházelo od slova nunva a to byla vykleštěná prasnice. V některých částech Moravy byli tihle lidé známi jako zmínění myškáři, a to proto, že zvířata zbavovali míšku, to jest šourku. Občas se jim říkalo pro zjemnění popisu té jejich trochu nepěkné práce šviháci. Výraz zvěrokleštič nebo vykleštit pochází ze staré češtiny. Kdysi ale mělo tohle slovo trochu jiný, obecnější význam. Znamenalo řezat nebo sekat. Ve středověku nejčastěji kleštění dobytka zajišťoval obecní pastýř, takzvaný slouha. No a zítra o blížícím se svátku Božího těla.
1: Bejvávalo.
0: Teplé počasí nás nutí k tomu, že pijeme víc než kdy obvykle, nebo možná zapomínáme na pitný režim. O dostatečném pitném režimu bude i dnešní pořad Minuta pro zdraví. Za pár minut vám ho nabídneme opět s paní doktorkou Irenou Zimenovou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Máte rádi tlačenku? Jedna jihlavská se teď dokonce pyšní značkou regionální potravina. Jaký Jan Noháček vyrábí? Popovídáme si přímo nad hrncem. Poslouchejte naše reportáže. Aby těch dobrot nebylo málo, tak zajedeme ještě do Ovesné Lhoty za Lucií Jelínkovou, která vaří výborné džemy.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: pro zdraví.
1: Poznáme nějakým jednoduchým způsobem, jestli máme dostatečný pitný režim?
2: Nejpřirozenější je pocit žízně. Ale je pravda, že ne u všech funguje spolehlivě. A doporučení je také pít předem, vlastně tomu pocitu žízně předejít. Takovým jednoduchým způsobem, jak odhadnout vlastní hydrataci, tedy to, že máme v těle dost tekutin, je podívat se na vlastní moč. Pokud je světlonká, odpovídá to dostatečnému pitnému režimu. Pokud je tmavší a ona je pak často intenzivněji cítit, tak by bylo žádoucí, abychom příjem tekutin zvýšili. Obecně bychom měli vypít minimálně litr a půl v zimě bez zátěže a v létě ještě o litr víc, takže 2,5 litru. A pokud se intenzivně potím, tak ještě více.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Krátce před 10. hodinou vás dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina vezmeme ještě do světa biatlonu. Je to jen ozdoba do vitríny. Olympijská medaile má pro Terezu Voborníkovou i příznivý efekt do přípravy na novou sezónu. Po vítězství v anketě Biatlonista roku vám o tom víc řekne už za pár minut. Tak si to nenechte ujít.

0: Anketu biatlonista roku vyhrála po druhé v kariéře Tereza Voborníková. V hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem čtyřikrát na stupních vítězů. Ocenění převzala Voborníková na gala večeru v Národním domě na Vinohradech.
1: Biatlonistkou roku za úspěšnou sezónu 2025-2026 se stává Tereza Voborníková.
2: A Tereza Voborníková se stává biatlonistkou roku po druhé ve své kariéře.
3: Jsem určitě ráda, že to nebyla předtím jenom nějaká náhoda, ale že se mi to už po druhý podaří a to je určitě pro mě super hezký, že budu mít tu čest být tady v těch historických záznamech jako biatlonistka roku.
4: Že právě Tereza Voborníková vyhraje tradiční anketu, bylo vlastně jasné už poslední den biatlonových soutěží letošní olympiády, kdy dosáhla na svůj životní úspěch a zároveň nejvýznamnější výsledek reprezentace v uplynulé sezóně.
5: Otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď slaví Tereza Voborníková. Zakrývá si oči, já tomu nemůžu uvěřit.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
3: Jo, já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na které budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
4: Teď už má za sebou 26-letá biatlonistka po sezónní tréninkové volno se spoustou rozhovorů, besed, sponzorských i školních povinností a také zhruba měsíc přípravy na příští zimu.
3: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
4: Říká biatlonistka roku Tereza Voborníková, která se pokusí bronzovou olympijskou energii čerpat ještě zbývajících 6 měsíců přípravy na novou sezónu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemědělci očekávají až o třetinu nižší výnosy obilovin. Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragického požáru v mostecké restauraci. Anketu biatlonista roku vyhrála olympijská medailistka Voborníková. Teploty do 25 stupňů a převážně polojasno až oblačno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nižší úrodu obilovin oproti minulým rokům očekávají letos zemědělci napříč regiony. Důvodem je dlouhodobé sucho. Problémy mají už teď například farmáři na Pelhřimovsku. Jejich prognózy aktuálně předpokládají až o třetinu nižší sklizeň. Obilí je na mnoha polích vzrostlé jen na poloviční výšku, než je v tomto období běžné. Obdobné komplikace řeší farmáři i v jiných oblastech Česka. Pokračuje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
2: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci se navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevscházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě.
0: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a její zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká to policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
0: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Noční ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 lidí. Dalších víc než 100 je podle ukrajinských úřadů zraněných. Je mezi nimi i několik dětí. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu několik tisíc obyvatel. Ukrajinské letectvo na síti Telegram napsalo, že Rusko v noci vyslalo 656 dronů a 73 raket. Víc než 600 bezpilotních letounů a 40 raket protivzdušná obrana sestřelila nebo zneškodnila.
1: Sport.
0: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé zimě získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet ještě 3x na stupních vítězů. Úspěchy jí pomáhají i teď v přípravě na novou sezonu.
4: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace, fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí, ta dřina.

0: počasí.
1: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 18 stupňů, v Dukovanech 19. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne už mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Začala dlouhodobá uzavírka silnice číslo 150 mezi Světlou nad Sázavou a Novou Vsí u Světlé. Objízdná trasa pro osobní auta je vedená přes Josefodol, Kámen a Havlíčkův Brod. Nákladní soupravy pak musí přes Ledeč nad Sázavou a Habry.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině a to, co teď řeknu, rozhodně neberte jako provokaci, ale nedali byste si pláteček tlačenky? No, nebylo by to špatné, co říkáte. Říkám to proto, protože po vyslechnutí dnešního příběhu z Vysočiny na tu tlačenku 100% dostanete chuť. Ještě předtím ale skupina Buty a František.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Označením regionální potravina kraje Vysočina se nově pyšní také tlačenka řezníka Jana Noháčka. On sám skromně říká, že porotě prostě chutnala. A není divu. My jsme si zašli přímo do řeznictví a zjistili jsme, že celé kouzlo je v jednoduchosti a hlavně kvalitních surovinách.
2: S jihlavským řezníkem Janem Noháčkem stojíme nad velikým hrncem plným, já bych řekla, husté masové polévky, ale bude to tlačenka. Vy teda máte velkou vařečku.
3: Bude to tlačenka, masová tlačenka.
2: Samozřejmě to bude vepřové maso a co tak já vím, tak do tlačenky se dává něco, co nám potom vyrobí tu želatinu.
3: Vepřový kůže, to stuhne a drží to pohromadě.
2: A co všechno ještě?
3: Drobí, srdíčka, jazyky, lalok, kolínko, plecko.
2: Jak se začíná s tlačenkou?
3: Povaříte maso v první řadě.
2: V celých kusech?
3: V celých kusech, rozříznout podél kosti, aby bylo rychleji svařený a 2 hodiny varem do měka. Musíte sem tam zamíchat, maso zvlášť, drobí zvlášť, kůže zvlášť, všechno zvlášť.
2: Proč se to vaří zvlášť?
3: Kvůli chuti. Když byste dali jazyky srdíčka ke kolenům, tak to zkazí chuť. Když dáte banán pak třeba kůže ke kolenům, tak vám to zase nestuhne.
2: To je potřeba vědět. Takže máme velké kusy masa, každé zvlášť uvařené. Teď to vyndáte na nějakou pracovní plochu.
3: Necháme to schladnout, pak se vyndávají kosti, maso se třídí, kůže z kolen zvlášť, sleje se voda z kůží do hrnce, v kterém se to jakoby pak vaří, aby to tuhlo. Použije se polívka jenom čistá z toho masa a kostí, ne z těch srdíček.
2: Když vaříte ty velké kusy masa, to v osolené vodě?
3: Určitě ne. To je řeznický postup. Bez solí, bez ničeho, povaříme prostě jenom to maso, potom se dá hrnec na váhu a podle toho, kolik to váží, se to potom koření.
2: A my jsme už teď v té fázi, kdy to tady mícháte. Jaké koření?
3: Sůl, pepř, majoránka, česnek.
2: V té tlačence máte nakrájené i ty kůže?
3: Kůže se melou najemno. Ta tlačenka je měkoučka, voní to, není suchá, není tvrdá, ty kůže z kolena jsou za mě super.
2: Vás jenom poslouchat a člověku se zbíhají sliny a to tady máme navíc. Ten hrnec, ze kterého opravdu cítím ten česnek. Plníte do takového toho igelitového pytlíku?
3: Do tlačenkového střeva a ještě aj dáváme do konzerv. Takže pak se ještě znova jakoby v autoklávu převáří a to už jakoby je tlačenka na lžičku.
2: To slyším poprvé.
3: Na lžičku znamená, že ji nekrájíte nožem, ale lžičkou. Jak je to měkoučky.
2: Takže vybírám z té konzervy.
3: Tak.
2: Vraťme se k našemu hrnci. Jak dlouho to tady potom vaříte?
3: Musí to projít varem do koření. Nám už to krásně bublá.
2: Vypínáme naše topidlo, nabrat si teď na talíř tu hustou polévku, já si myslím, že by to taky stálo za to.
3: Můžu vám nabrat.
2: No zbíhaj se mi slené. Čichnu si zblízka. A nic tam nevidím tlustého.
3: Ty kůže z toho kolena jsou krásně šťavnatý, takže nám nahrazují tu chuť a jakoby toho ovaru tam fakt přijde opravdu minimum na kostky. Bez toho to není ono a trošku se toho tam dát musí, ale doslova se to ztrácí v tom množství.
2: Za chvíli bude naše tlačenka do střeva. Jak dlouho chladíte a kde do lednice?
3: Prvně určitě do vody, počítám tak hodinu a půl, se bude měnit voda a potom do rána.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Já jsem vám to říkala, že dostanete chuť na tlačenku. Teď ale opouštíme svět gastronomie a vydáváme se směr Muzeum Pelhřimov. Ti se pyšní mnoha rekordy. Dnes chtějí vytvořit další. Jaký? To nám už za pár minut prozradí regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se spojíme. Počkejte si na to. Teď Alfaville.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově si chce připsat další rekord. Tentokrát se bude jednat o extrémní výkon související s bojovým uměním. Regionální stopař Adéla Zachová už je na místě, aby nám řekla, o jaký rekord se vlastně jedná. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tak v tuhle chvíli už je rekord zapsaný, protože pan Jan Okrucký, zvaný zatloukač, už předvedl svůj výkon. A disciplína, se kterou se tedy zapsal do knihy rekordů, se jmenuje zatloukání cihly, což je posouvání cihly, která je zatížená extrémní zátěží, bylo to 150 kg. A v tomhle, a byly to vlastně betonové zahradní obrubníky. A vlastně údery holou rukou se pan Okrucký snažil posunout pouze tu cihlu a zátěž, která vlastně na ní leží, se nesměla vůbec pohnout.
1: Mě by zajímalo, jak byl připravený samotný budoucí rekordman na tuhle disciplínu?
2: Ten byl samozřejmě perfektně připravený. Tuhle disciplínu má natrénovanou a dokonce si ji ještě potom malinko stíží, kdy si do ruky, kterou vlastně provádí úder, vezme syrové vajíčko a i přes ty velké rány by se nemělo rozbít.
1: No takže rekord se povedl, všechno klaplo tak, jak má. Pokud by návštěvníci chtěli zhlédnout ještě nějaké další rekordy, mají možnost?
2: Ano, určitě. A to v Jihlavě v pátek 12. června, kdy na krajském úřadě bude den otevřených dveří a společně s touhle akcí se bude pořádat i festival českých rekordů, kde diváci uvidí například legendárního siláka Železného Zekona nebo třeba výstavu usměvných karikatur známých osobností.
1: A u toho bude vlastně i Český rozhlas Vysočina, protože odtud budeme vysílat živě dobré dopoledne, takže se máte na co těšit. My moc děkujeme, právě jste slyšeli regionálního stopaře Adélu Zachovou, která se nám přihlásila z Muzea rekordů v Pelhřimově. Děkujeme a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál za pár minut.
0: Regionální stopař.
1: Za pár minut přivítáme Jarku Vykoupilovou ve vysílání a věřím tomu, že Jarka pro nás bude mít další zajímavosti. Tentokrát se vydáme do kuchyně, ale možná trošku netradičně, protože se budeme věnovat divizně. Jak správně sušit květy divizny? A to nám řekne až za chvíli. Tak si na to počkejte a víte, jak na to.

0: O tom, že má něco s jedním pánem, zpíval Václav Neckář, teď ale Jarka Vykoupilová, další díl Babských rad na slibované téma divizna. Jak správně ji usušit a k čemu všemu je dobrá?
1: Babské rady.
2: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné stráně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plecht tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina otevřeme už za pár minut další téma. Co když dítě vyrůstá v prostředí, kde je domácí násilí? Jak má soudce posuzovat takové případy třeba při rozvodu? Řešení hledají úpravy rozvodové novely, kterým se budeme věnovat za pár minut v dobrém dopoledni. Teď si ale pustíme zpěváka, který na hudební scéně působí už přes 40 let. V letošním roce opět pokračuje ve svých krásných letních tour po klubech a taky větších koncertních pódiích. No a nesmím opomenout, že už 29. září letošního roku od 19 hodin se na něj můžete těšit, a to ve Velkém Meziříčí v Jupiter klubu v rámci komorního recitálu. Ano, ano, Velký Meziříčí v tuhle chvíli už asi tuší, je to Richard Miller.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Na malou chvíli, tohle byla Anna K. V 10 hodin 49 minut zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Rozvod může provázet konflikt. Třeba o tom, kdo bude pečovat o děti. A jak ukazují statistiky Ministerstva spravedlnosti, zhruba každé páté opatrovnické řízení v Česku musí rozhodnout soud. Nově bude možná muset vždy posuzovat, jestli v rodině nedocházelo k domácímu násilí. Navrhuje to poslanecká novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. A to za ANO. Jejím cílem je lépe chránit děti.
2: Táta na mámu nejdřív hrozně křičí a pak ji uhodí. Běžím k ní, držím ji za ruku a křičím na tátu taky. K tátovi se přidává Tomášek. Stoupá si před něho, brečí a snaží se mámu uhodit taky.
3: Citujeme z toho, jak se centru Locika svěřila 10letá dívka, říkejme jí Klára, která prožívala rozvod rodičů s 5letým bratrem Tomášem. Byl plný konfliktů i domácího násilí. V tomto případě se rodiče nakonec dohodli a svou pozornost zaměřili na děti. Nevždy se to ale stane. U soudu stále převládá názor, že rozvod je hlavně sporem rodičů, říká vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová.
4: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled vlastně dětí na tu situaci. A nikdo vlastně s dětmi třeba nekomunikuje na úrovni soudu to, že domácí násilí prostě není normální.
3: Jak má soudce ke konfliktu rodičů přistupovat? Dnes radí například Justiční akademie, která je vzdělává, pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
5: Základní poučka zní, není možno dívat se na ten případ staticky. Určitě by se měl dívat na symetrii nebo asymetrii moci, na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
3: Konkrétní nástroje k určení zatím soudci nemají. Teď jsou k dispozici jen testovací materiály od úředníků Ministerstva spravedlnosti. Dokumenty zkouší 7 okresních soudů v Jihomoravském a v Ústeckém kraji. Jmenují se checklist a risk mapa, říká ředitelka odboru legislativy ministerstva Pavla Beloňová.
6: A jsou tam konkrétně napsány možné projevy od popisu fyzického násilí, psychického, sexuálního násilí, ekonomické závislosti.
3: Pokud byly děti svědky domácího násilí nebo dokonce sami jeho oběťmi, měli by soudci povinně rozhodnout o případném omezení rodičovské zodpovědnosti. Chce to novelou prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
7: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. My definujeme, co je zájmem dítěte naprosto přesně, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí.
3: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Za obchodování s mladými dívkami na platformě OnlyFans stíhá policie 4 lidi. Havlíčkův Brod má nové víceúčelové hřiště. Baseballisté Třebíče vyhráli nad Eagles Praha. Teploty do 25 stupňů a převážně polojasno až oblačno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, zejména na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhání postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
2: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
0: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Nové víceúčelové hřiště můžou využívat sportovci v Havlíčkově Brodě. Vzniklo u základní školy Nuselská. Sloužit bude jak tamní škole, tak i příchozím. Nový sportovní areál město vyšel na téměř 84 milionů korun.
3: Součástí nového sportovního zázemí jsou také tribuny, běžecká dráha, plochy pro atletické disciplíny, horolezecká stěna nebo hřiště na volejbal a tenis. V odpoledních hodinách bude na místě možné půjčení sportovního vybavení. Podle starosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala z ODS se teď město zaměří na budování menších hřišť, včetně dopravního. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili obyvatelé i na Sicílii a Apulii. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené. Sport. Třebíčtí baseballisté porazili Eagles Praha 5-0. Příští extraligový zápas hrají Nuclears doma s Kotlářkou Praha v pátek 5. června od 19 hodin. Následující den je pak na programu Odveta v Praze.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 21 stupňů, ve Vatíně Novém Rychnově 19. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, během odpoledne už mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Silničáři tam opravují svodidla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 3 minuty po 11. hodině, zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a dnes si v dopoledním rozhovoru budeme povídat s ženou, která pomáhá

0: dalším ženám najít odvahu být vidět. Její profesní cesta rozhodně nebyla přímočará. Od vystudované lékárnice se dostala přes organizaci velkých akcí až k marketingu, mentoringu a podpoře podnikatelek. Úřadu LET propojuje ženy v biznesu, organizuje networkingová setkání a ukazuje, že úspěšné podnikání nemusí být postavené na univerzálních návodech, ale na autenticitě, odvaze a vlastních silných stránkách. Hostem dnešního dopoledne je Julie Válková. Krásné dopoledne.
1: Zdravím všem, krásné dopoledne.
0: Společně si budeme povídat o podnikání, sociálních sítích, taky ženské odvaze a jednom inspirativním odpoledni, které nás už brzy čeká.
2: Hosté Heli Dvořákové.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Trochu mám pocit, že tahle písnička bude motem i dnešního hosta Dobrého dopoledne, tak si ho pojďme představit.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Hostem Dobrého dopoledne je dnes Julie Válková, markeťačka, mentorka, organizátorka networkingu a majitelka eventové agentury, která pořádá konference převážně jaderné oblasti a předsedkyně Vysočina Women. Dlouhodobě se věnuje podpoře podnikatelek a jak sama říká, že nám pomáhá podnikat chytřeji, viditelněji a hlavně v souladu s jejich energií. A Julie, vy jste vystudovaná lékárnice, jak už jsem říkala v úvodu. Pak přišly ty velké eventové akce, podpora podnikatelek, kde jste si ale řekla, že tohle je vaše cesta. A jak dlouhá byla ta cesta, než jste se dostala až sem?
2: Cesta to byla dlouhá a klikatá, ale ten první zlom, bych řekla, nebo ten bod byl, když jsem před 10 lety začala spolupracovat na pořádání konference Equal Pay Day, což je velká akce pro 1000 žen. A tam poprvé jsem jako poznala vlastně tu pospolitost těch žen a to, že se vzájemně jako pomáhají a mají ten společný cíl, protože dřív do té doby ta farmacie byla spíš taková jako soutěživá, samozřejmě samé ženy a nebylo to úplně jako mega podpůrné prostředí, takže tohle mi ukázalo, že když se ženy spojí, dokážou velké věci a hrozně se mi to jako zalíbilo. No a druhý zlom byl jak pro hodně lidí covid, protože vlastně v té době ty eventy už jako nebylo možné dělat a ty konference a já už v té době jsem měla e-shop a dělala jsem marketing a vlastně během toho covidu jsem úplně jako si říkala, že naučím i ostatní lidi dělat ten marketing. Přirozeně to šlo jako k ženám, který chtějí podnikat, který chtějí rozjet něco svého. No a od té doby se tomu věnuju víc a víc, teď zase možná trošku méně, protože zase konferencí mám teď hodně, ale je to klikatý.
0: Co vás na té vaší práci nejvíc baví? Protože když to tak poslouchám, je toho velká spousta, co děláte.
2: No na té práci s ženami nebo na tom marketingu, mně se hrozně líbí jako vydolovat z těch žen tu jedinečnost a vlastně pomoct jim jít za těmi svými sny a dělat to, co oni chtějí opravdu dělat. A protože to jsou fakt často ženy, které podnikají ve službách, nemluvíme teďka o podnikatelkách, které mají velký kapitál a chtějí založit firmu, ale spíš žena, která si řekne, tyjo, chci jako následovat ten svůj sen, jdu do toho, pustí se do toho, ale vlastně jedna věc je, že má to know-how a ví, co chce dělat a druhá věc je umět to prodat, když to řeknu takhle a jít s tím ven a začít o tom mluvit. A zvlášť pokud předtím dělala něco úplně jiného, tak je to těžký. Je těžký jako pro mě, jako pro lékárnici, bylo jako dost těžký najednou na Facebook napsat, tyho, naučím vás dělat Facebookem a teď, že jo, ti spolužáci, kteří tam jsou v těch přátelích, si říkali, tyho, co to je. A nevím, jestli si to říkali vlastně. Vlastně možná to je v naší hlavě, že si to ty lidi říkají.
0: No kdy tyhle věci jsou hlavně v naší hlavě.
2: No určitě to tak je, ale jako to ze začátku je to fakt zvláštní pocit do toho jít. Takže mně se líbí být v tomhle bodě, kdy oni, říkám, jsou skvělí, jsou inteligentní, mají skvělý produkt, ale vlastně nechtějí o tom mluvit nebo nechtějí se moc ukazovat že hledají cesty, jak by to třeba nemuseli úplně nic moc osobního sdílet. A vždycky říkám, ale to je dobrý, protože to dělá ten váš brand, protože pokud jako žena podniká pod svým jménem sama za sebe, tak to, jaká je, se hrozně moc odráží v té práci a v té její značce osobní. A proto aj říkám, že neplatí obecný marketingový poučky, protože úplně jinak se bude dělat marketing pro nějakou firmu, která má prostě název a buduje značku jako slogem a tak dále. A jinak pro ženu, která prostě tam si stoupne se svým jménem a řekne, a teďka dělám tohle, jsem v tom nejlepší.
0: My si dáme písničku, vy jste říkala, že pomáháte ženám být vidět, ale proč právě ta viditelnost pro nás ženy je často tak těžké téma a řeší tohle dilema i muži, že neumí být vidět? Pustíme se do toho za pár minut, teď si dáme skupinu Queen. I paid my dues.

0: host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Julie Válková, žena, která podporuje další ženy v tom, aby byly vidět, aby uměly podnikat, aby byly, řekněme, obratné v oblasti marketingu a nestyděli se za to, co dělají. Já už jsem říkala, že pomáháte ženám být vidět, ale proč je právě pro nás, ženy, ta viditelnost tak těžké téma?
2: Já si myslím, že tohle jako vychází z daleké minulosti, kdy být vidět, být jiná a zářit nebylo úplně bezpečné, co si budeme povídat, a není to úplně jako, ještě nedávno to nebylo úplně moc podporované, a myslím si, že máme prostě strach, že my chceme být jako, když už teda do toho půjdeme, tak chceme být dokonalé, chceme to mít všechno správně, chceme to mít pěkně jako připravené, a prostě být vidět je jako to, že najednou vystoupíte a odhalíte vlastně i trochu sebe sama, protože myslím si, že už jak jsem to říká, že hodně žen to podnikání má spojený s tím, jaký jsou, a otiskují to do toho. To znamená, že potom najednou vlastně to hledáte ven. A teď já bych řekla, že nejčastější takový, co si budou lidi říkat, že jo. Nebo to, že prostě ty hodný holky třeba takovýhle věci jako nedělají a neříkají. A to je prostě jako výchova v Čechách, pardon.
1: Vidíte nějaký rozdíl mezi tím, jak vlastně podnikají muži a ženy v tom přístupu? Liší se to hodně?
2: Určitě jo. Muži nejsou úplně jako moji klienti na marketing, ale rozhodně mají větší sebevědomí. Chlapi do toho jdou, i když to není dokonalý. Jim stačí prostě mít hotový základ a jdou do toho. A mám pocit, že muži určitě jako nemají strach i myslet ve velkém, ve smyslu prostě vrazit do toho podnikání jako spoustu peněz, rozjet nějakou firmu, vzít si třeba i jako partnery. To mi přijde jako trošku triky, jo, vlastně ta spolupráce, ale řekla bych, že ti chlapi prostě jsou prostě s tím způsobem odvážnější, ale hlavně taky je to tady zažitý, jo, prostě podnikatelé vždycky byli muži a ty ženy dělali takový ten background a často jim dělali třeba účetnictví, ale vlastně se o nich vůbec nemluvilo, to je strašně častý případ, že jo, že muž má firmu a jeho žena mu s tím pomáhá, ale jako je to takový jenom tam někde schovaný. Takže rozdíl to určitě je a prostě pro ženy je to těžší, si troufám říct. A hlavně pokud máte rodinu, tak vlastně vám to zasahuje do toho podnikání úplně brutálně a to chlapi, pardon, ale neřeší, no.
1: No, my jsme tady říkali, že podporujete hlavně ty ženy. Proč se ta žena mnohdy podceňuje i přesto, že má třeba skvělý produkt nebo službu? I když ví, že to je skvělý, že by třeba ta zpětná vazba, ty klienti, všechno bylo. Proč to tam pořád je? My jsme to lehce řekli, že to je tou výchovou, ale je tam třeba ještě něco?
2: No, já si myslím, že to je tohle a možná je vlastně, nevím, jestli je to podceňování, ale součástí toho je, že vlastně ten marketing nebo to najednou se začít propagovat je docela těžký. A říkám, ke mně chodí klientky, který si najmou teda mě jako mentorku a společně to probíráme. Ale zase, abych řekla, třeba muži, když zakládají firmu, si prostě najmou marketingovou agenturu a moc to neřeší, ale to je úplně jako jiný typ výdaje a nechají to víc teda na nich a ty ženy to prostě většinou takhle nemají a tudíž vlastně tam i najednou jako ta vidina toho, že toho musí udělat jako hodně, jo? Že vlastně to zahrnuje prostě ten web a ty sítě a nový fotky a na těch fotkách musí nějak vypadat, že jo, a vůbec jako pak to je ten první krok a pak to teda začnou jako nabízet a prodávat a prostě fakt to vidím dnes a denně, že je tam ta obava, no. A řekla bych, že fakt to je to, jako co lidi řeknou, to, že to je něco jiného, než jsem vystudovala, to, že jako často to může být i, jako mám docela dost jako třeba i terapeuty, který dělají různý alternativní terapie, tak to samozřejmě není úplně jako všeobecně přijímané. Ano. Takže i tohle je jako takový, že si říkajte, jo, je to OK, prostě tohle psát na sítě a tak.
1: No, v tom případě se budu za chvíli ptát na další otázku. Jestli existuje nějaká univerzální rada ženám, které odvádí skvělou práci, ale bojí se o sobě dát vědět světu. Poradíme vám.

0: Eli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Julie Válková. My si povídáme o ženách, které podnikají, o ženách, které se často bojí ukázat vůbec světu, i když mají skvělé produkty nebo skvělé služby. Ale co vzkázat ženám nebo ženě, která odvádí skvělou práci, ale pořád se bojí dát o sobě vědět světu?
2: Já teda bohužel nemám úplně univerzální radu, ale jako prostě první věc je začít, prostě jakkoliv, ale začít, prostě říct si, OK, začnu třeba sítěma, proto to je i taková moje specializace a podle mě to je jako hrozně jednoduchý. Jo. Na těch sítích máte lidi, kteří vás znají, podporují, i kteří vás teda neznají, tam můžete mít a vlastně já jsem nikdy neslyšela, že když by žena napsala, hele, začínám, rozjíždím podnikání, že by se jí strhli jako hejty, to se prostě nestane, oni vás podpoří. Někdo se bude trošku divit, ale prostě podpoří vás. A potom je tam podle mě hrozně důležitá jako vize, co ta žena chce. Ona, když ví, že to je její sen a že ho chce, tak může trvat, než se k tomu jako rozhoupe. Ale jednou ten krok musí udělat, protože když ho neudělá, tak nebude šťastná a nešťastný ženy, to potom je pro společnost podle mě to nejhorší, co může být.
1: To tedy hlavně pro tu domácnost potom. No. Mnoho lidí ale může mít třeba pocit, že sociální sítě jsou povrchní. Vy ale vnímáte ty sociální sítě hlavně jako ten pracovní nástroj. Jak je používat tak, aby člověka nevyčerpali? Protože mnohdy se staneme až otrokem těch sociálních sítí.
2: Jako určitě, když chcete rozjet podnikání, začnete prostě, máte plán na sítě, jo, ten obsahovou strategii, tak člověk má tendenci kontrolovat, jak si ty příspěvky vedou. To si jako nebudeme lhát. Samozřejmě ten rychlej, ten dopamin z těch srdíček je taky silný a je dobrý si to nějak jako rozumně nastavit a uvědomit si, já jsem to tak vždycky dělala, že jsem si říkala, že prostě sítě jsou moje práce a měla jsem vždycky jakou půl hodinku po obědě, ono je teda taky dobrý vědět, kdy tam jsou ti vaši klienti a tak, ale měla jsem půl hodinku po obědě, jakože ty sítě byly za odměnu a jenom jsem jako scrollovala, občas odpověděla, ale pak jsem tam měla taky prostě denně nějaký čas, kdy jsem na sítích pracovala, většinou dopoledne mám takový jako silnější nebo večer a prostě jsem jako cíleně teda psala ten příspěvek nebo reagovala na relevantní příspěvky, abych získala ty klienty nebo abych se ukázala tam, kde je potřeba a uvědomit si, že to je práce. Protože třeba můj manžel, jsme taky byli jako v období, kdy říkal, že prostě furt jako všechno fotím a sdílím, protože dělám furt ty storíčka. A já jsem mu vysvětlala, že to je moje práce, že já to jako, že mě to živí, že jo? To, že já ukážu, co dělám, jak žiju, tak jak jsem mluvila o tom, že to je součástí té osobní značky, tak to tak fakt je. Já když budu ukazovat, že mám prostě kocoura, tak to zaujme třeba ženy, které mají taky kočku a vlastně dojde tam k nějakému jako spojení. A on to zní tak jako možná jako divně pro lidi, kteří se v tom nepohybujou. Ale vlastně i na základě toho si lidi třeba vybírají svoje, nevím, terapeuty, klienty, někoho, ke komu se budou ostříhat, protože prostě se jim líbí, že doma má něco. Takže vlastně to sdílení toho zákulisí pro mě je jako OK, samozřejmě každý si nastaví tu svoji hranici, ale pak je dobrý si vypnout oznámení, vypínat to na večer a mít prostě tady tyhle ty klasický jako antisocial, prostě nějaký detox si občas dát, jo, a pravidlo, kdy prostě na tom mobilu nejsem. A člověk, když podniká, žena, když podniká, tak musí mít nastavený nějaký pravidla, aby jí to nezabíhalo úplně moc do osobního života, do rodinného. A tohle to s tím souvisí.
1: Já si myslím, že tím jste vlastně odpověděla i na mou další otázku. Jakou vlastně největší chybu dneska dělají podnikatelé na těch sociálních sítích? Jestli oni vůbec dokáží přesně to, co jste říkala, vymezit si ten čas, vypnout ta oznámení, jestli vlastně to nemají 24/7, protože to pořád kontrolují a potřebují to k tomu život.
2: No tak jako v určitých fázích, jo, my jsme hodně dělali online kampaně, to znamená, když jeli vlastně ty online kurzy po lehce po covidu, že jo, se s tím roztrhl pytel. A samozřejmě, když jedete online kampaň, tak jste na tom mobilu fakt jako hodně a furt sledujete prostě reakce, sledujete prodeje a tak dále. Takže to je období, kdy se s tím ale i počítá. Ale potom je dobrý si to nějak takhle jako taky trošku utlumit. A já teda vnímám, že teďka se sítě hrozně změnily za toho posledního půl roku, všichni to ví, to neřeknu nic novýho, ale to AI s tím jako zamíchalo a teď je teda spousta obsahu, který za mě není úplně kvalitní, lidi se nechávají psát ty příspěvky pomocí umělé inteligence, je to hrozně znát, myslím si, že to poznají fakt skoro všichni. To mě teda jako trochu mrzí a vždycky jako zas naopak já vybízím a říkám, hele, Facebook jako hospoda nebo kavárna, tam se jdeš prostě podívat, kdo tam co dělá, co je novýho, co je zajímavého. Pro boha, na to nepotřebuješ AI, jo. AI ti pomůže s prodejkou, s webem, ale jako ne se sociálníma sítěma. Takže tady já jsem jako hodně brzdím a já píšu jenom jako sama na sítě.
1: Za chviličku se budu ptát na to, co vám osobně chybí online prostoru, v tom českém online prostoru. Co by tam mělo být a není? Probali jsme, že AI je průšvih, ale co naopak je to, co postrádáme.

0: Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Julie Válková, markeťačka, mentorka, organizátorka networkingu, majitelka eventové agentury, která pořádá konference převážně v jarné oblasti, no a předsedkyně Vysočina Women. Dnes si povídáme především o podnikání, o podnikavých ženách, o tom, proč se stydí, proč by se neměly stydět za to, co dělají, a naopak se ukazovat světu. Ale otevřeli jsme i otázku, kterou teď dokončíme, když se podíváme na ten český online prostor, jestli je něco, co vám v něm chybí.
2: No a já jsem na to s úsměvem řekla, že mi tam v tuhle chvíli spíš něco přebývá. A to je fakt jako ta přehršel těch textů, které jsou nic neříkající. AI obrázky jako budíš, tam to člověk pozná, ale já si myslím, že fakt je toho teď zbytečně moc. Furt si myslím, že sítě mají být jako o té autentičnosti, když tam chcete podnikat, jo? A pojďme teda podpořit tohleto a nebojme se tam jako psát sami. Jak jsem říkala, já AI k tomu nepoužívám. Takže ta opravdovost, to, že použijete svoje slova, to, že tam nemáte takový ty spojení, který je jasný, že prostě píše ChatGPT, tak to by mohlo zmizet a potom to bude hezčí místo, ten online. Ale jinak mi přijde, že jako u nás to je hrozně hezky jako zaběhnuté, fungují tady sítě, jo, lidi, prostě podnikatelky, jako je normální, že mají svůj hezký web, že jim celkem funguje SEO. Takže my máme, jako ten náš rybníček je sice jako malej, ale podle mě jako velmi dobře funkční a dá se to jako i hezky jako naučit podnikat v tom onlineu. A rozjet to a prostě jít tam s tím svým, s tou svojí message. Ale pokud bude splývat s ostatníma, tak to neuslyší ten váš srdcový klient. A to je vlastně to nejdůležitější, co vždycky těm klientkám říkám. Jakože vy musíte vědět, pro koho to tvoříte a musíte mluvit jeho slovy přímo k němu.
1: Jedním z vašich velkých témat je networking. Řekla bych, že v rámci osobních setkání nám AI moc nepomůže. Proč je podle vás to osobní setkávání i v době online světa stále tak důležité?
2: Protože je krásný, protože ho potřebujeme a my jako ženy ho potřebujeme. A já jsem vlastně začala dělat, já jsem dělala skoro, jako bych řekla, první v té naší bublině online networkingy za covidu. A pak, když jsem chystala jako vlastně ten první velký naživo, když to šlo, to bylo tak úžasný, protože jsme všichni jako vylezli z těch svých domovů, butepláků a potkali jsme se. Já dokonce mám jako ty networkingy s dress codem šaty Artěnka, takže aby to bylo jako fakt hezký, že to je fakt výjimečný večer. A zhodli jsme se, v covidu to bylo hodně, ale teď je to taky, že vlastně jako to podnikání v tom online je jako dost osamocený, že prostě fakt hodně času člověk stráví doma a dělává prostě nějaký konzultace nebo cokoliv, ale k tomu patří ten marketing a to znamená, že sedíte u počítače a tak. A vyjít ven a vlastně zjistit, že ostatní žijou jako podobně, že prostě jim do toho nemocní ty děti, oni musí rušit konzultace, že prostě když cestujou a je slabá Wi-Fi, tak se pracuje těžko. Tak tohle sdílení je vlastně jako strašně silný, protože potom odcházíte s pocitem, že to jako vlastně až tak osamělý není, že jsme na tom všichni podobně a že když to zvládla tamhle ta, tak já to zvládnu taky. A to je jedna věc, jo, prostě tady toto, že tam je ten pocit, jo. A druhá, ty kontakty, protože spoustu lidí třeba jako sledujete v tom online, jo, nebo prostě víte, co dělají, tak nějak o sobě tušíte. A pak, když se potkáte, tak někdy to jako odpovídá té realitě, co jste očekávali, někdy naopak vůbec. Já tady prozradím, mě vždycky všichni řeknou, že si myslí, že jsem mnohem vyšší. Jako úplně všichni, když je potkám naživo.
1: Ale je pravda, že když jste přišla, tak kolega přišla, říká, přišla za tebou nějaká hodně drobná paní.
2: Tak teď jsme to tady řekli. A prý jako tak působím prostě, že jsem jako vyšší, tak to ne. Ale vlastně jako tady tohle nacítění na sebe a prostě ty kontakty, jo. Jako to, že tam potom vznikne nějaký biznis, třeba ne hned, ale potom si už vybírám konkrétní osobu, u které vím, že mi to jako sedí, že mi sedí její osobnost a její energie. Já si myslím, že to je jako hodně důležitý, že chcete někoho, kdo k vám pasuje a ladí vám.
1: No, rodí se nám generace, která spolu umí komunikovat spíše prostřednictvím sociálních sítí. To znamená, že třeba do budoucna by nějaká ta networkingová setkání mohly být možná trošku strašákem, jak ale překonat ten ostych, to přijít mezi ostatní a ukázat se vlastně a říct, co dělám.
2: No, podle mě tam musí být ta touha, že jako chci, jako musí tam být to chtění, jo, jako nikoho nedonutit. A jak jsem říkala, jak jsem to měla s těma šatama a tak, a bylo to takový jako hezky podaný, ale já mám ten networking stavěný tak, vlastně v Praze, v Brně, že opravdu si jako ta žena stoupne před těch 20-25 žen a mluví, jo, a ono to není jednoduchý, fakt to není jednoduchý a já jsem z toho byla nervózní, ale pokud tam je to, že to chci vyzkoušet, jo, snažím se vytvářet jako bezpečný prostředí a jako nikdy to není trapas, prostě fakt je to v pohodě. A takže vlastně vyzkoušet si to, že řeknu, co dělám a to asi řekla bych, že jako hodně lidí tam jde i z toho důvodu, že chce potkat ostatní podnikatelky anebo že chce prostě prodat tu svoji službu, že jo, prostě my když podnikáte, tak to, co jako neprodáte, tak prostě nemáte peníze. A já se jako nebojím o tom mluvit, že bez toho prodeje to nejde. Jo? Nejde jenom o to být jako hezká, hezky psát na sítě, musí tam vždycky být to call to action, se tomu říká. To znamená ta výzva, jako jestli něco chcete, tak si to objednejte nebo kupte. A na to se nesmí zapomínat. A na tom networkingu vlastně vždycky říkám, nezapomeňte pak jako říct, co zrovna jako nabízíte, protože na to může někdo slyšet.
1: V tom případě, co se stane, když se na jednom místě potká 50 inspirativních žen? My o tom budeme mluvit záměrně, protože to se už brzy stane ve Žďáře nad Sázavou. Tak si to nenechte ujít.

0: Podcast Heli Dvořákové.
1: Co se stane, když se na jednom místě potká 50 inspirativních žen? Ptám se na to proto, že už 12. června se to stane v Žďáře nad Sázavou. My si v tuhle chvíli s Julií Válkovou budeme povídat o plánovaném biznis dopolední ženy ve světě mužů. Jak vznikl nápad, kde se vzala inspirace uspořádat právě tuhle akci ve Žďáře?
2: Já jsem měla jako dlouho sen takovéhle akce a sny se mají plnit, takže jsem řekla, jdeme do toho. My jsme spolek Vysočina Women, jsme neziskovka, je nás 6 a každá máme svoje projekty, takže vlastně ta cesta byla jako poměrně dlouhá. My jsme to upřímně chtěli dělat už loni, ale vlastně každá jsme měli tolik práce, že se to nepodařilo. Ale to jsem říkala, prostě to uděláme a opřela jsem se do toho a prostě to bude a já se na to moc jako těším, protože máme mega zajímavé speakerině. Máme teda ty přihlášené uši a v podstatě máme těch 50, ale uvidíme, jaké to bude. A navíc se nám ještě podařilo právě přes nějaké kontakty, že budeme na zámku ve Žďáře, vlastně budeme tam mít i hraběnku Kinsky bude vystupovat a my budeme v tom nově otvíraném kreativně kulturním centru a budeme tam první akce, což jako je náhodička, je ale jako hrozně se na to těším, protože ten prostor je krásný. Já jako oceňuji takovouhle moderní architekturu vmíchanou do toho starého zámku a bude to jako super.
1: No, název akce Ženy ve světě mužů, je to stále aktuální téma?
2: No, já si myslím, že je. My tam nemáme jenom ženy, které teda se museli v tom světě mužů jako probojovat, ale některý to mají fakt jako téma, ale nám jde jako hlavně o inspiraci, aby ty ženy prostě se nebály, když si budou chtít založit firmu, aby si založili firmu. Když budou chtít být politička, tak aby se nebály do politiky a zároveň, když se budou chtít živit svým koníčkem, což je moderní kaligrafie, že to taky jde. To jsem teďka dala příklady toho, koho tam budeme mít. A někdy prostě si to musíme tak jako trošku jako vybojovat, protože říct jako svýmu muži, tak já teďka budu podnikat a půjdu svojí cestou. Měla by tam být ta podpora a někdy se to děje, někdy ne. Já mám třeba štěstí, že se mi to děje, ale ne všechny ženy to tak mají. Takže já nechci říct, že to je jako boj, já na tohle slovo samozřejmě tam nepatří, ale je to prostě o té odvaze jít za tím svým snem a prosadit si to a dotáhnout to do konce.
1: Uh-huh. Pojďme tady ještě jednou pozvat na tuhle akci a je možné se ještě přihlásit?
2: Ještě to možné, ale už těch míst asi moc nebude. Na našem webu Vysočina Women, tam k tomu jsou všechny informace. Je to příští pátek 12.6. od 9 hodin a vlastně ten program je koncipovaný jako podle mě krásně, že každý si najde svoje. Máme panelovou diskuzi, máme takzvané success stories, kdy ty ženy povypráví teda jak ten úspěch, jak se k němu dostali a záměrně jsme se snažili, aby ten úspěch jako vždycky znamenal něco jiného, protože každá zatím máme něco jiného. A bude tam prostor i pro networking, protože jak jste říkala, 50 žen, hele, pojďme toho využít, takže tam chceme určitě, aby došlo i k tomu jako propojení, aby ty ženy popovídali, aby si vyměnili kontakty, vizitky a třeba z toho budou pak i nějaké jako spolupráce a případně pak se spotkají na nějakých našich dalších akcích.
1: Za těch 12 let podnikání a stovky konzultací, které už máte za sebou, je něco, co vás ženy naučily o odvaze?
2: Podle mě odvaha je vůbec to začít podnikat a někdy ty podmínky nejsou ideální a to, že to ty ženy jako zvládnou a vydrží, i když se jim rozpadá svět a manželství a třeba i zdraví, tak to je pro mě jako úžasný, že ty ženy jsou jako skoro odvážnější než muži, akorát, že nevyjíždí na bílém koni s mečem, ale prostě někdy ta odvaha je o tom, že jste doma, staráte se o usoplený děti a u toho jako se snažíte mít konzultace a celý to jako udržet a to si myslím, že je jako úžasný a pojďme si říct, že to není jednoduchý a že se to neděje samo a že za to je jako hromada práce a odhodlání a to, že ta žena má tu svoji jako vizi a ví, kam jde. A jak jsme si říkali, ta spokojená žena potom dělá jako krásnou rodinu, krásný svět a to je úplně jako optimální, ne?
1: Má ještě dneska Julie Válková nějaký vlastní sen, který si ještě nestihla splnit, protože já mám pocit, že vy jste toho zvládla strašně už moc, ale co je ještě takové, jako na co byste chtěla dosáhnout?
2: Já si ty sny fakt plním pravidelně. Musím říct, že jako fakt mám skoro všechny splněný, ale jako vděčím za to sobě a tomu mýmu okolí, který mi to umožnilo. Ale právě třeba jako už dlouho, když jsem začala vlastně podnikat mám tu eventovou agenturu a dělám ty jaderné konference pro ty muže. A vždycky jsem si říkala, že jednou bych jako něco velkého, krásného, úžasného chtěla udělat pro ty ženy. A ještě k tomu nenazrál ten správný čas. Řekla bych, že tady to setkání ženy ve světě mužů je takový jako první krůček, ale já tomu jako dávám ten prostor, že až to bude mít přijít, tak to přijde, takže bude to třeba až za pár let, ale to je jako asi můj sen, mít jako krásnou velkou konferenci pro ženy, ze které budou odcházet úplně jako wow.
1: Já moc děkuji za to, že jste dnes byla naším hostem. Julie Válková, marketečka, mentorka, organizátorka networkingu, majitelka eventové agentury a předsedkyně Vysočina Women. Díky moc za rozhovor a naslyšenou.
2: Taky děkuji.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Průmyslová škola v Třebíči bude mít nové tréninkové centrum pro svářeče. Valná hromada ČES schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Nejméně 13 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských vzdušných úderech na ukrajinská města. Dnes nás čeká slunečný den bez srážek, maxima 25 stupňů. Polední zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Nové energetické vzdělávací centrum budou mít studenti Třebíčské střední průmyslové školy. Určené bude pro výuku a výzkumnou činnost v oblasti montáže nebo provozu moderních energetických technologií. Jedním z důvodů pro rozšíření školy je připravovaná dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech.
2: Škola nechá upravit také dílnu ručního zpracování kovů na moderní tréninkové centrum svařování. Současně tam vznikne i laboratoř pro testování svarů, která umožní okamžitou kontrolu jejich kvality. Škola tak reaguje na poptávku pracovního trhu, na kterém je svářečů nedostatek. Práce na úpravách vyjdou na 30 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
3: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
4: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
3: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
5: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
3: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Na Ukrajině odstraňují následky ničivých ruských úderů. V Dnipru a Kyjevě při nich zahynulo nejméně 13 lidí, včetně jednoho dítěte. Úřady hlásí přes 100 zraněných.
6: Bezesnou noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety poškodily obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Prostějovský tenisový areál od neděle hostí 33. ročník mužského turnaje kategorie Challenger. Ve dvouhře se na tamních kurtech představí 4 hráči první světové stovky. Argentinec Baez, Bosňan Džumur, Kazachstánec Ševčenko a domácí Vít Kopřiva. O obsazení dále mluví ředitelka turnaje Petra Černošková.
7: No, my jsme spokojeni jako extrémně. Ten turnaj je po dlouhých letech jakože hodně, hodně silný. My vždycky si vytipujeme nějakých 5 hráčů, který oslovíme. Letos musím říct, že z těch 5 hráčů všichni přijeli. Pro nás bohu dík, ale pro Víťu bohužel. Takže já musím říct, že jsme spokojeni, že máme pocit, že ten turnaj je jako výborně obsazený.
0: Do hlavní fáze dvouhry bylo nasazeno 7 Čechů, které doplnil kvalifikant Jan Kumstát. Vstup na turnaj je zdarma.
1: Počasí.
0: V Humpolci a Telči mají 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 21. Dnešní počasí bude teplé a slunečné s polojasnou nebo občas oblačnou oblohou. Srážky dnes neočekáváme. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Na dálnici D1 dávejte pozor na vozy u držby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je to tady, máme 4 minuty po 12. hodině, startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Už teď klidně připravujte telefony a pomaličku ťukejte telefonní číslo 22 155 49 99. K dispozici samozřejmě i SMS brána, SMSky posílejte na telefonní číslo 90 011 04 a to všechno ve tvaru píseň a pak následně 154 znaků. A třetí variantou je web vysočina.rozhlas.cz.
0: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte úterní písničky pro Vysočinu a první písničkové přání má Jarda. Jardo, přejeme krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, přeji, děkuji, že jste mě zali.
1: Co budeme hrát a pro koho?
2: Budeme hrát pro mýho syna písničku Bylo by to Belinda, jestli je to možné.
1: Belinda je připravena, písnička taky. Co mu popřejeme synovi?
2: Co
1: popřejeme
2: máme
1: synovi?
2: Tady takový počasí se tady křovi nějakém drámu a to tak, aby se mu to hezky dalo.
1: Jo, vy mu tak to je ale krásné. Vy mu posíláte motivační píseň k práci.
2: Ano, děkuji.
1: Výborně. Mějte se krásně, Jardo, pozdravujte syna a my mu posíláme Belindu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: pro Vysočinu Belinda, to je píseň, kterou poslal posluchač Jarda ze Světle nad Sázavou svému synovi, který mu zrovna sekal trávník pěkně na zahradě. Myslím si, že ten trávníček, to bude doslova pohádka, jak bude krásný po téhle písničce.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: V tuhle chvíli budeme plnit ale další písničkové přání. Na telefonu už Jiřinka z Částkovic. Jiřinko, přejeme krásné odpoledne.
2: Já vám děkuju a tež vám přeju hezký odpoledne slunečný, ať se daří, co má. A prosila bych písničku Bobra a motýl Vyznání pro Jarmilku Votápkovou do Proseče Bořiště. Dneska má narozeniny krásný, aby si to pěkně užila. Tak já ti, Jarmilko, přeju hodně zdraví, trochu štěstíčka k tomu, pohody a ať se daří všechno, co má a prostě, no, ať seš taková, jaká seš. No, ještě dlouhá léta, aby taky si ještě něco užila tady. Tak já vám děkuju srdečně, Helenko, a mějte se hezky a nashledanou.
0: Jiřínko, mějte se i vy krásně. A my se moc rádi přidáváme k té vaší gratulaci pro Jarmilku a přejeme jí hlavně to zdravíčko a jen to nejlepší. A jak jste krásně řekla, aby byla pořád sama sebou taková, jaká je. Mějte se krásně, Jiřínko.
2: Usměvavá,
0: radostná. Tak to má být.
2: Tak jo, já vám děkuju.
0: Opatrujte se, naslyšenou.
2: Děkuju a ať se daří, co má taky. Nashledanou, zdravíčko.

Tohle bylo vyznání Bobr a motýl, písnička, která dozněla v písničkách pro Vysočenou. Před námi další písničkové přání. Tentokrát musíme ale také otevřít náš web vysočina.rozhlas.cz, protože to je to místo, kam i vy můžete psát o svoje písničková přání. No a jedno z nich si právě teď přečteme. Dobrej, zahrajte písničku Znám jedno návrší od Jindřicha, Radka Valenty. Písničku věnuju kamarádce Lauře ke včerejšímu svátku bratrancovi Maxovi, co měl svátek 29. května před 3 dny, a Radkovi Valentovi, co tu píseň naspíval k životnímu jubileu, oslavil 50. narozeniny. Dodatečně všem všechno nejlepší. Hodně štěstí a hlavně zdraví. Tak my tuhle písničku samozřejmě posíláme. Písnička je od Štěpána, to je ještě nutné dodat. A tady je Radek Valenta.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dozněla písnička z pohádky Princezna Zemlina od Radka Valenty, který oslavil 50. narozeniny. No, co se dá dělat, i Jindra nám z pohádky pěkně zestárnul, ale vypadá pořád moc dobře. Pojďme k dalšímu písničkovému přání. Pokud i vy chcete zahrát písničku, kterou máte rádi, anebo někoho potěšit při úterku, máte jedinečnou možnost. Telefonní číslo sem k nám do studia je 22 155 49 99 a je tu další písničkové přání. Zdravím vás do studia a moc prosím o písničku od Jany Chládkové, jsem šťastná, že tě mám, brácho, pro Vladimíra Adamce k narozeninám. Ať štěstí žehná všemu, co děláš, aby se ti splnily všechny sny. Užij si tento výjimečný den a doufám, že všechny další dny tvého života budou stejně krásné jako tento. A ať ti všechno vychází, co sám si nejvíc přeješ, a i když slunce někdy zachází, tak ať se pořád směješ. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic u Prahy Východ a moc děkuji za zahrání a přeji hezké odpoledne. Tak Aničko, my zdravíme do Kunic u Prahy a posíláme písničku od Jany Chládkové a bratrovi Vladimírovi přejeme jen a jen to nejlepší.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A nebo si o tu písničku klidně i napište prostřednictvím našeho webu vysočina.rozhlas.cz a nebo k tomu využijte SMS zprávu, tu pošlete na telefonní číslo 90 011 04 a ta zpráva musí začínat slovem píseň, všechno velkým. Tak, to bychom měli ty technické věci, teď pojďme přejít k dalšímu písničkovému přání dnešního úterního odpoledne. Krásné narozeniny dnes slaví paní Marie Pilná Střebícka. Jejímu svátečnímu dni jí posílají srdečné přání manžel, děti, vnoučata i přátelé. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody, úsměvu a mnoho krásných chvil strávených s těmi, které má tak ráda. A protože k narozeninám patří oblíbená muzika, vybrali jsme pro ní písničku Stín katedrál od Václava Neckáře. Tak my Marušce přejeme jen a jen to nejlepší a posíláme Václava Neckáře pěkně s Helenkou Vondráčkovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Je to tak, posloucháte Písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání a máme tu rychlou, bleskovou SMSku, ve které se píše: zahrajte pro všechny, co poslouchají, ať mají hezký den, Jana P. Rotrová, Kytky. Znamená to tedy, že budeme hrát Marii Rotrovou a skladbu Řekni, kde ty kytky jsou. Tak ji posíláme a i vám, Janě, přejeme krásný den.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu teď zdravíme do Žďáru nad Sázavou naši Jiřinku. Jiřinko, hezké odpoledne přejeme.
2: Taky odpoledne, krásné Helenko, jsem ráda, že zase s váma můžu hovořit, že jsme si popovídali, to jsem moc ráda. Já vás slyším každý den, že jo, protože poslouchám to rádio od rána do večera, takže tu vaši relaci taky poslouchám, ale když si takhle můžeme popovídat, je to lepší. A tak zdravím všechny regionáky, nebudu je jmenovat, protože je nás strašně moc. Pak zdravím Haničku do Lesní, zdravím tady svý přátelé ze Žďáru nad Sázavou, tady z toho pečovatelského domu a je tam krásně, tak si všem dáme písničku, která už dlouho nebyla a je to Babetu od pana Suchýho.
1: Písnička je připravená, Jiřinko. Já taky děkuju, že jsme si takhle hezky popovídali zase.
2: Mějte se moc, moc, Helenko, a hlavně to zdravíčko.
1: I vy opatrujte se, Jiřinko, a těším se zase příště naslyšenou. Mějte se krásně, naslyšenou.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu v tuhle chvíli zdravíme paní Květu do Jiříkovic. Květuško, hezké odpoledne přejeme.
2: Já vám taky přeji pěkně odpoledne, Helenko. A dneska bych chtěla poděkovat všem regionákům i neregionákům, kdo mě přáli k narozeninám. Bylo jich hodně, tak jim chci a moc poděkovat a nechat zahrát písničku od Marcela z Moška.
1: Ano.
2: A jako Helenko, řekněte to.
1: Láska je největší dar, jsme vybrali, Květuško.
2: Jo, láska je největší dar.
1: Protože je to vlastně o té lásce, o tom přátelství a těch přátel máte velkou spoustu, jak už jste říkala.
2: No to jo, teda, to jo. Všem celý rodině, všem moc děkuju a bylo by to i pro vás, pro vaše rádio skvělý a pro všechny lidi, kdo mě mají rádi a nemají.
1: Dobře, Květuško, písničku zahrajeme. Ještě se musím zeptat, jaký dárek vás k narození nám potěšil nejvíc?
2: Všechny.
1: Všechny. Vy na to jdete dobře takticky, abyste někoho nenaštvala, to je moc dobře.
2: No, právě, abych někoho
1: jasně,
2: neurazila,
1: rozumím
2: ale všechny.
1: Tomu. Rozumím
2: všechny,
1: tomu.
2: A i kytičky, všechny, je. A i ty zmeze jsou krásné, já říkám, že jsou od srdíčka.
1: To je pravda, to je pravda.
2: A ty narozeniny... pozdravujte, Helenko, maminku.
1: Vyřídím, děkuji moc, Květuško, vyřídím ráda. A vy se opatrujte, hodně zdravíčka a jen to nejlepší ještě dodatečně k narozeninám. A posíláme Marcela z Moška. Naslyšenou.
2: Děkuju moc, děkuju a naschledanou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Je tu další písničkové přání, ve kterém se píše: zahrajte prosím Nedvědy pro všechny, co je mají rádi, a děkuji dětem, že mi koupili lístky na květen 2027. Miloš. Mně to nedalo, tak jsem trošičku zagooglila a zjistila jsem, že on se opravdu chystá velký koncert v O2 aréně, vlastně k poctě, když to řeknu, bratrů Nedvědových, tedy Nedvědi 27, a je to iniciativa zpěváka Vojty Dyka, taky Jakuba Prachaře. A na tomhle koncertě údajně uvidíme i Honzu a Vojtu Nedvědovi mladší. Tak 14. května O2 Arena pro ty z vás, kteří lístky ještě nemají. Miloš už je má, jak jsme zjistili. Posíláme písničku.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Sumeček černý, invazní druh, který vypadá nevinně, ale dokáže z rybníku udělat pustinu rychleji, než stihnete nahodit prut. Teď se s ním potýkají na Peleřimovsku. Tam se vypravíme zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
3: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání a já vás moc chválím, protože, no, vy pochopíte, proč, milí posluchači, přečtu vám to přání. Někdy si ani neuvědomíte, jak ten čas letí. A já zjistila, že s manželem budeme zítra už 45 let. Prosím, zahrajte nám písničku od Hanky Zagorové Můj čas. Díky, Hana a Honza. A v závorce, na vysvětlenou, oba pracujeme ve zdravotnictví. A to je naprosto skvělý, protože já jsem si, to bylo první co, tak jsem si říkala, proč zrovna skladbu Můj čas? Vždyť ona je o tom životě, o smrti a je to taková tenká hranice. A teď už to víme. Hanka a Honza pracují ve zdravotnictví a už spolu slaví 45 let od uzavření sňatku. No tak přejeme jen a jen to nejlepší a ať ten čas společný je co nejdelší.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
2: Ještě to stíháme, tak pojďme rychle splnit poslední písničkové přání dnešního odpoledne. Prosím, zahrajte písničku od ABBY pro holky z dílny. Děkuju, Jarka. Tak Jarko, já doufám, že vás ABBA potěší. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Hela Dvořáková. Přeji vám pohodový den. No a zítra po 9. hodině se budu těšit opět na slyšenou. Mohu prozradit, že mým hostem bude Jana Kožichová z knihkupectví Kosma Sihlava, takže se můžete těšit na velkou spoustu inspirace letnímu čtení pěkně na zahrádku u kafíčka. No velká pohoda. Tak zítra po 11. hodině si rozhovor nenechte ujít naslyšenou.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní sl-

0: navrhla obžalovat dva lidi kvůli loňskému požáru v Mostě. Slovensko řeší spor o prodej části své protivzdušné obrany. Dnes nás čeká slunečný den bez srážek, maxima 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Zemědělci v některých regionech nebudou mít kvůli suchu dostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Například na Pelhřimovsku aktuálně sklízejí jen poloviční množství pícnin než v jiných letech. To by mohlo vést ke snížení výkupních cen masa. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla předsedkyně Pelhřimovské organizace Asociace soukromého zemědělství Květa Mošnová.
1: U hovězího masa byly ceny dobré, dá se předpokládat právě, že nebude krmení, že zemědělci budou muset snižovat stavy zvířat a tím pádem bude přetlak a ceny půjdou dolů určitě.
0: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, hrozí jim až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. Bývalý slovenský ministr obrany Jaroslav Naď obvinil současného šéfa rezortu Roberta Kaliňáka, že umožnil soukromé firmě získat část raketových zařízení KUB. Ta je pak údajně prodala do zahraničí. Kaliňák to odmítá. Sám v minulosti opakovaně kritizoval Naďe, že daroval části protivzdušné obrany Ukrajině a tím prý poškodil obrany Slovenska.
2: Bývalý šéf obrany Naď zveřejnil fotografie techniky se slovenskými znaky v areálu soukromé společnosti a také dokumenty, podle kterých firma se stroji dál obchodovala.
3: Zo společnosti Robus to za 10 milionů ide k Rumunům a následně to za 11,21 milióna ide do Afriky.
2: Podle současného ministra Kaliňáka šlo o vyřazené kusy určené k likvidaci.
4: Keď jsme přišli, vzdušné síly disponovali 3,5 batériou systémů KUB. A k dnešnému dátumu disponují 3,5 baterie systému KUB.
2: Společnost se k situaci ani stavu techniky nevyjádřila. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Třebíčtí baseballisté porazili Eagles Praha 5-0. Příští extraligový zápas hrají Nukliers doma s Kotlářkou Praha v pátek 5. června od 19 hodin. Následující den je pak na programu odveta v Praze. Počasí. V Jihlavě a Černovicích teploměr ukazuje 22 stupňů, ve Vatíně 20. Dnešní počasí bude teplé a slunečné s polojasnou nebo občas oblačnou oblohou. Srážky dnes neočekáváme. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 84. a 85. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je uzavřen levý jízdní pruh, silničáři tam čistí vozovku. Počítejte s tím.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
7: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partišová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím tím, nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná. Já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu. A já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let. Budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partišová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně ano začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partišová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a hosti povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem zhodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko volá.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A, takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co za tím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě ne. Doba je minula, doba je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní, řekněme.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla, až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dá.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel. Ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem, takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco
0: jo,
1: takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Sunny Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože je to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm. Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhletom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dost člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne. A možná ještě hodně dlouho, ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě, asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách. Prozrad.
1: Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Já moc děkuju. Přišla, užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Průmyslová škola v Třebíči bude mít nové tréninkové centrum pro svářeče.

0: připravit také dílnu ručního zpracování kovů na moderní tréninkové centrum svařování. Současně tam vznikne i laboratoř pro testování svarů, která umožní okamžitou kontrolu jejich kvality. Škola tak reaguje na poptávku pracovního trhu, na kterém je svářečů nedostatek. Práce na úpravách výjdou na 30 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
1: V době fotbalového mistrovství světa posílí české ministerstvo zahraničí kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct jen v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladu.
2: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
3: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexico City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
4: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě. Bude tam dostatečně dopředu.
3: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrútu prý souhlasil Hizballáh s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská ambasáda ve Washingtonu s tím, že se Hizballáh zavázal k neútočení na území Izraele. Také izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrút pozastavilo.
5: Během rána hlásí Izrael nové útoky Hizballáhu a izraelské letectvo i nadále ostřeluje jižní Libanon. Přesné podmínky nově dojednaného příměří zatím nejsou jasné. Izrael mluví o zastavení útoků na Bejrút, o jihu Libanonu se ale nezmiňuje. Z vyjádření Hizballáhu naopak vyplývá, že počítá s příměřím na celém libanonském území. Irán už dříve pohrozil, že izraelské údery v Libanonu jsou překážkou v jednáních o dohodě se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v uzavření dohody během příštího týdne. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly na Roland Garros do semifinále. Českoamerický pár porazil belgicko-slovinskou dvojici Kempenová Klepačová 2-0 na sety. Dnes večer nastoupí do čtvrtfinále mužského singlu Jakub Menšík proti Brazilci Fonsekovi. Počasí. Třebíči mají 24 stupňů, v Počátkách nebo Hubenově 22. V noci se postupně zatáhne a začne pršet, lokálně se objeví i bouřky. Noční teploty okolo 10 stupňů. Zítra očekáváme zatažené a chladné počasí s deštěm. Kolem poledne oblačnosti a srážek začne postupně ubývat a na večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi obcemi Radešín a Bobrová se stala nehoda osobního auta s nákladním vozidlem. Místu se raději vyhněte a havarovalo se také ve Studentské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Tam se srazila dvě auta.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli vás naučíme připravovat úžasného králíka s černou omáčkou. Připravil ho se svým vylepšením a taky flambováním kuchař Ivan Vodochodský. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
6: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle Poroty z roku 21. Šlo o zajíce s černou omáčkou od paní Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil a základ z kořenové zeleniny, víno a slivovici a taky další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně mě už nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a taky profesionální kolegové. Tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtěška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x, 3x otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme takové čistehna.
2: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel. Vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list,
1: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme. A dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky sušený, dáme tam rozinky, a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat. Nalejeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambrování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte i na naše stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle paní Zuzany Kučerové. No a v neděli si pak připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Do původní galerie Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem se teď můžete přijít podívat na výstavu škrdlovického skla. Vydal se tam i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se za chvíli spojíme i v našem vysílání.
1: Sumeček černý, invazní druh, který vypadá nevinně, ale dokáže z rybníku udělat pustinu rychleji, než stihnete nahodit prut. Teď se s ním potýkají na Peleřimovsku, kam se vypravíme zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Marka Frauwirta, slovenského studenta, který tajně přišel do nacisty obsazené Prahy, aby pomohl zachránit stovky svých židovských souvěrců. Čekala ho ale smrt. 17. listopadu 1939 se stal symbolem nacistického masakru českých studentů. Proč se právě on, Slovák, ocitl před popravčí četou? Byla to náhoda?
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání představí muže, který věřil Hitlerovi, ale statisícům lidí se stal zachráncem. Uprostřed masakru v čínském Nankingu se neohroženě postavil na obranu bezbraných obětí. Zemřel zapomenutý a ožebračený. Až po desetiletích ožil jeho příběh o neuvěřitelné odvaze uprostřed jednoho z největších masakrů novodobých dějin.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval David Dale.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem v původní galerii vystavuje sklo. Je to sklo ze škrdlovické sklárny, která obnovila svůj provoz teprve nedávno. Na výstavu se jel podívat i náš regionální stopař Adela Zachová a ta nám teď poví, co všechno na návštěvníky čeká. Adelo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já už stojím v muzeu v nejvyšším patře, kde je sklo vystavené. Tady se mi otevřely krásné, obrovské světlé prostory, kde je i spousta židlí, lavic, gaučů, takže můžou návštěvníci obdivovat vystavené předměty i v sedě. A těch předmětů je tady přes 600, každý kus je samozřejmě originál, nenajdeme tu žádné dvě totožné věci. A vidím tu třeba vázy, mísy, zvířátka nebo třeba květiny v nejrůznějších barvách od různých autorů. A typické pro to škrdlovické sklo jsou takové jemné bubliny uvnitř skla, různé i organické tvary a barvy, které se mění podle toho, odkud na ně dopadá světlo.
0: Pokud by byli návštěvníci zvědaví, mohou se podívat přímo i na výrobu skla?
2: Ano, určitě. Nedávno byla totiž slavnostně otevřená nová sklářská huť a tato huť navazuje na už zaniklou tradici výroby škrdlovického hutního skla a zaměřuje se na takzvanou glass turistiku, kde návštěvníci mohou sledovat tu tradiční sklářskou výrobu a dokonce i po předchozí objednávce si také mohou pod vedením skláře vytvořit i svůj vlastní výrobek při skláření.
0: No a dokdy se můžeme přijít podívat?
2: Výstava bude k vidění ještě celé prázdniny, takže až do 28. srpna v původní galerii v Městském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem.
0: To byla Adéla Zachová, náš regionální stopař, se kterou jsme zavítali na výstavu skla do Bystřice nad Pernštejnem. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Máme krátce po půl třetí a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Označením regionální potravina kraje Vysočina se nově pyšní taky tlačenka řezníka Jana Noháčka. On sám skromně říká, že po rotě prostě chutnala. A není divu. My jsme si zašli přímo do řeznictví a zjistili jsme, že celé kouzlo je v jednoduchosti a kvalitních surovinách.
2: S jihlavským řezníkem Janem Noháčkem stojíme nad velikým hrncem plným, já bych řekla, husté masové polévky, ale bude to tlačenka. Vy teda máte velkou vařečku.
3: Bude to tlačenka, masová tlačenka.
2: Samozřejmě to bude vepřové maso a co tak já vím, tak do tlačenky se dává něco, co nám potom vyrobí tu želatinu.
3: Vepřový kůže, to stuhne a drží to pohromadě.
2: A co všechno ještě?
3: Drobí, srdíčka, jazyky, lalok, kolínko, plecko.
2: Jak se začíná s tlačenkou?
3: Povaříte maso v první řadě.
2: V celých kusech?
3: V celých kusech, rozříznout podél kosti, aby bylo rychleji svařený a 2 hodiny varem do měka. Musíte sem tam zamíchat, maso zvlášť, drobí zvlášť, kůže zvlášť, všechno zvlášť.
2: Proč se to vaří zvlášť?
3: Kvůli chuti. Když byste dali jazyky srdíčka ke kolenům, tak to zkazí chuť. Když dáte ba naopak třeba kůže ke kolenům, tak vám to zase nestuhne.
2: To je potřeba vědět. Takže máme velké kusy masa, každé zvlášť uvařené. Teď to vyndáte na nějakou pracovní plochu.
3: Necháme to schladnout, pak se vyndávají kosti, maso se třídí, kůže z kolen zvlášť, sleje se voda z kůží do hrnce, v kterém se to jakoby pak vaří, aby to tuhlo. Použije se polívka jenom čistá z toho masa a kostí, ne z těch srdíček.
2: Když vaříte ty velké kusy masa, to v osolené vodě?
3: Určitě ne. To je řeznický postup. Bez solí, bez ničeho, povaříme prostě jenom to maso, potom se dá hrnec na váhu a podle toho, kolik to váží, se to potom koření.
2: A my jsme už teď v té fázi, kdy to tady mícháte. Jaké koření?
3: Sůl, pepř, majoránka, česnek.
2: V té tlačence máte nakrájené i ty kůže?
3: Kůže se melou najemno. Ta tlačenka je měkoučka, voní to, není suchá, není tvrdá, ty kůže z kolena jsou za mě super.
2: Vás jenom poslouchat a člověku se zbíhají sliny a to tady máme navíc ten hrnec, ze kterého opravdu cítím ten česnek. Plníte do takového toho igelitového pytlíku?
3: Do tlačenkového střeva a ještě aj dáváme do konzerv. Takže pak se ještě znova jakoby v autoklávu převáří a to už jakoby je tlačenka na lžičku.
2: To slyším poprvé.
3: Na lžičku znamená, že ji nekrájíte nožem, ale lžičkou. Jak je to měkoučký.
2: Takže vybírám z té konzervy.
3: Tak.
2: Vraťme se k našemu hrnci. Jak dlouho to tady potom vaříte?
3: Musí to projít varem do koření. Nám už to krásně bublá.
2: Vypínáme naše topidlo. Nabrat si teď na talíř tu hustou polévku. Já si myslím, že by to taky stálo za to.
3: Můžu vám nabrat.
2: No zbíhaj se mi slené. Čichnu si zblízka. A nic tam nevidím tlustého.
3: Ty kůže z toho kolena jsou krásně šťavnatý, takže nám nahrazují tu chuť a jakoby toho ovaru tam fakt přijde opravdu minimum na kostky. Bez toho to není ono a trošku se toho tam dát musí, ale doslova se to ztrácí v tom množství.
2: Za chvíli bude naše tlačenka do střeva. Jak dlouho chladíte a kde do lednice?
3: Prvně určitě do vody, počítám tak hodinu a půl se bude měnit voda a potom do rána.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Máte rádi tlačenku? Jedna jihlavská se teď dokonce pyšní značkou regionální potravina. Jaký Jan Noháček vyrábí? Popovídáme si přímo nad hrncem. Poslouchejte naše reportáže. Aby těch dobrot nebylo málo, tak zajedeme ještě do Ovesné Lhoty za Lucií Jelínkovou, která vaří výborné džemy.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po 3:15 posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A v našem vysílání už je teď meteorolog Petr Hruška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kam se nám dostaly dnešní odpolední teploty?
2: Aktuálně většinou máme 20 až 23 stupňů Celzia, ale ještě teplota může stoupat na některých místech, alebo už byla aj vyššia. Libice nad Doubravou a Třebíč okolo 25 stupňů. Ono, ta teplota kolísa podle toho, či se zrovna vyskytují mraky, alebo se ukazuje slunko.
0: Těch mraků zdá se asi na Vysočině přibývá, tak může se objevit nějaký déšť třeba v noci na zítřek?
2: V noci ano, tam už zrážky čakáme dnes popoludní a večer ještě by se nemaly objevovat žádné, malo by být skôr také oblačné až polojasné počasie, ale behom noci od juhozápadu se postupně zatiahne a bude se zvyšovat teda pravděpodobnost na zrážky, častejšie se postupně bude vyskytovat dážď, prehánky, lokálně se môžu objaviť i búrky, i tie prehánky môžu byť na niektorých miestach také celkom intenzívnejšie. Minimá 14 až 11 stupňov a vietor v noci by mal byť mierny. Juhovýchodný a gránu sa bude meniť na západný.
0: Dnešní den bylo celkem příjemné počasí. Dá se to říct i o zítřku?
2: Zajtra už to bude iné, tam nás čaká zase chladnejšie a zamračené počasie. Mal by sa vyskytovať dážď, prípadne prehánky, výnimočne i búrky. Zrážky hlavne v prvej časti dňa, potom okolo poludnia začnú celkovo slabnúť a budú sa meniť skôr na také lokálne prehánky. Takže už len tu a tam sa budú vyskytovať, ale stále tie prehánky môžu byť také i trochu intenzívnejšie. Potom neskôr popoludní a k večeru čiasto i oblačnosť sa bude zmenšovať a večer a v noci by sa malo vyjasňovať. Maximá 15 až 18 stupňov, takže to je dosť rozdiel zase oproti dnešným teplotám a vietor mierny, západný až severozápadný, taký svižnejší, ktorý bude popoludní postupne slabnúť.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Peter Hruška. Ďakujeme vám, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: A o počasí ještě nějakou chvíli zůstaneme, protože věděli byste, kdy a kde se začalo vůbec s pozorováním počasí. Historie meteorologie bude patřit dnešnímu vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A vy na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte už za pár minut.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Sucho by podle zemědělců mohlo snížit výkupní ceny hovězího. Za obchodování s mladými dívkami na platformě OnlyFans stíhá policie 4 lidi. Výbor Evropského parlamentu potvrdil klíčovou obchodní dohodu se Spojenými státy. V noci a zítra se ochladí a začne pršet. Teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů. Přehled aktualit přináší Tomáš Kolátor. Zemědělci v některých regionech nebudou mít kvůli suchu dostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Například na Pelhřimovsku aktuálně sklízejí jen poloviční množství pícnin než v jiných letech. To by mohlo vést ke snížení výkupních cen masa. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla předsedkyně Pelhřimovské organizace

0: na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhání postupně na ženy vyvíjely větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
1: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější pro předplatit lákavější a prodejnější erotický obsah.
0: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit v zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada EU. Europarlament by tak mohl učinit na červnovém zasedání ve Štrasburku. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu zápasu finálové série ligové play-off. Úvodní utkání se bude hrát na palubovce Středočechů od 18 hodin. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdík věří, že jeho tým bude mít větší výhodu v rozehranosti a zápasovém tempu.
2: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
0: A hokejisté Caroliny a Vegas rozehrají finálovou sérii NHL. Úvodní zápas o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 v noci českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden Čech, útočník Vegas Tomáš Hertl. Počasí. Aktuální teploty v regionu se pohybují kolem 21 stupňů. V noci se postupně zatáhne a začne pršet. Lokálně se objeví i bouřky. Noční teploty okolo 10 stupňů. Zítra očekáváme zatažené a chladné počasí s deštěm. Kolem poledne oblačnosti a srážek začne postupně ubývat a na večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na obchvatu Moravských Budějovic jeďte pomalu. Otevřel se tam kanál, který brání plynulé jízdě. Nehodu pak máme hlášenou v pražském směru dálnice. Pokračuje jeden z řidičů.
4: Přibližně na 103 kilometru v pravém pruhu byly dva kamiony a mě, nevím, jestli do sebe nějak tukli nebo něco, ale bylo tam vysypaný malinko nějaký plast.
0: Na místě zasahují i policisté a prudce se tam brzdí. Dávejte na sebe pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I krátce po 15. hodině posloucháte Dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V takzvaných babických procesech totalitní justice odsoudila 100 lidí, 11 popravila. A to včetně farářů Buly s Drbolou, které bude katolická církev blahořečit. Více o procesech uslyšíte v našem vysílání zhruba za 15 minut.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Poznáme nějakým jednoduchým způsobem, jestli máme dostatečný pitný režim?
2: Nejpřirozenější je pocit žízně. Ale je pravda, že ne u všech funguje spolehlivě. A doporučení je také pít předem, vlastně tomu pocitu žízně předejít. Takovým jednoduchým způsobem, jak odhadnout vlastní hydrataci, tedy to, že máme v těle dost tekutin, je podívat se na vlastní moč. Pokud je světlonká, odpovídá to dostatečnému pitnému režimu. Pokud je tmavší a ona je pak často intenzivněji cítit, tak by bylo žádoucí, abychom příjem tekutin zvýšili. Obecně bychom měli vypít minimálně 1,5 litru v zimě bez zátěže a v létě ještě o litr víc, takže 2,5 litru. A pokud se intenzivně potím, tak ještě více.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Vlčeček černý, invazní druh, který vypadá nevinně, ale dokáže z rybníku udělat pustinu rychleji, než stihnete nahodit prut. Teď se s ním potýkají na Peleřimovsku, kam se vypravíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květní on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že bylo škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Z Třebíčska Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Krátce po půl čtvrté jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za dob našich předků byla potřeba nejrůznější řemesla. Spousta jich taky už zanikla. Dost často by vás jejich název dokázal i pěkně zmást. Co byste například očekávali od myškáře nebo krtičkáře? To vám dnešním bejvávalo řekne Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Kdo to za starých časů byl myškář? Jde o jedno z dávných řemesel, které se provozuje i dnes, ale už pod jiným označením. Co myškář dělával? Člověk laik, neznalý problematiky historické, by si podle toho, že například krtičkář se živil odchytem krtků, odvodil, že myškář zbavoval stavení myší, ale chyba lávky. Myškář je s měkkým i a byl to zvěrokleštič, tedy řemeslník, který klestil neboli kastroval hospodářská zvířata. Zbavoval je pohlavní žláz. V Čechách se zvěrokleštičům říkalo nunváři, což pocházelo od slova nunva a to byla vykleštěná prasnice. V některých částech Moravy byli tihle lidé známi jako zmínění myškáři, a to proto, že zvířata zbavovali míšku, to jest šourku. Občas se jim říkalo pro zjemnění popisu té jejich trochu nepěkné práce šviháci. Výraz zvěrokleštič nebo vykleštit pochází ze staré češtiny. Kdysi ale mělo tohle slovo trochu jiný, obecnější význam. Znamenalo řezat nebo sekat. Ve středověku nejčastěji kleštění dobytka zajišťoval obecní pastýř, takzvaný slouha. No a zítra o blížícím se svátku Božího těla.
1: Bejvávalo.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. K dobrému jídlu potřebujeme i dobré pití. Zkusili jste někdy juzu? Pokud neskusili a dokonce je ani neznáte, pak se za chvíli dozvíte, co to vlastně je od kolegyně Dáši Kubíkové.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vládo, řekni fór.
1: Já mám jenom takovou úsměvnou historku. Včera jsem potkal kamaráda, jo. A ten říká, ty to máš, Jardo, dobrý, ty to máš dobrý. Hele, ty se ráno zbudíš, koukneš na mobil a tam máš napsáno dobré ráno, lásko, jo. A já se ráno zbudím, kouknu na mobil a mám tam každý den stejně furt napsáno baterie je plně nabitá.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Máme krátce před 16. hodinou a vy posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina v čase, kdy už možná máte chuť na něco dobrého, ale dnes si dáme i něco k pití.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Nápoje z koncentrátu neboli naše klasická česká voda se šťávou nebo s domácím sirupem, tak na to jsme asi všichni zvyklí. A úplně stejně se používá nápoj yuzu, který seženeme ve zdravěnkách i v některých supermarketech. Jak vůbec chutná a co s ním v kuchyni, to nám poradí kolegyně Dáša Kubíková.
2: Citrusové plody nám často obohatí nápoje, hlavně v létě, ale vlastně po celý rok. Z citrusů známe citrony, limetky, pomeranče, grepy, pomelo nebo bergamot, ale znáte i yuzu? Píše se to s Y na začátku. Jak vlastně vypadá a jak se v kuchyni používá, mi prozradila Alena Soukalová ze žďárského obchodu Bezobalík.
3: Yuzu je takový korejský citrusový plod, oválný, který obsahuje spoustu vitamínu C. Je velmi lahodný na takové nápoje, které se dají upravit za studena, za tepla. Jsou teďka v různě v nových kombinacích se zázvorem, s marakujou, prostě cokoliv. A všechno je plné vitamínů. Vezmu čajovou lžičku do hrníčku nebo do nějaké sklenice, dám lžičku toho koncentrátu, který je trošku přislazený, takže je to sladký nápoj a zaleju ho bublinkovou vodou, teplou vodou, studenou vodou, dozdobím mátou, čímkoliv a mám lahodný nápoj.
2: Ze zakoupeného koncentrátu ve skleničce nebo třeba i v malém sáčku naděláme velkou spoustu nápojů. Kromě pití se ovšem yuzu hodí i jako sladidlo nebo příchuť k pokrmům.
3: Spoustu lidí to nepoužívá jako nápoj, ale dává si to třeba ráno na kaši k snídani, i tak se to dá využít a i tak je to dobrota.
2: Vitamíny z přírody potřebujeme všichni. Nezbývá tedy, než to někdy vyzkoušet a nechat si chutnat. Tak na zdraví.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, české písničky, které si zaspíváte. České písničky.
1: To jsi mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí.
0: Když Český rozhlas, tak české písničky.
2: Ty, já, jsme, my.
0: Český rozhlas Vysočina, české písničky, které si zaspíváte.
3: 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ledeč nad Sázavou dostane výměnou za pozemky pro silničáře bývalý dětský tábor. Slovensko řeší spor o prodej části své protivzdušné obrany. Tenista Jakub Menšík večer nastoupí do čtvrtfinále Roland Garros. V noci a zítra se ochladí a začne pršet. Teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů. Začínají pravidelné zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Bývalý dětský tábor dostane od kraje bezplatně Ledeč nad Sázavou. Vymění jej za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů. Záměr směnit pozemky schválili na svém posledním jednání ledečtí zastupitelé. Dětské tábořiště má rozlohu okolo 6000 metrů čtverečních. Kraj za něj dostane zhruba třetinovou plochu. Areál tábora nyní využívaný 12 let, pokračuje bezpartijní starostka Ledče Hana Horáková.
4: Co se týká těch 9 stejných typizovaných domečků, ty určitě jsou k demolici. Co se týká kuchyně, a já tomu říkám jídelna, protože to bylo jako společenská místnost a jídelna, ty byly dostavovaný a ty jsou funkční.
3: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míně než dnes. Vyplývá to z informací

0: fotografie techniky se slovenskými znaky v areálu soukromé společnosti a také dokumenty, podle kterých firma se stroji dál obchodovala.
1: Zo společnosti Robus to za 10 milionů jde k Rumunům a následně to za 11,21 miliona jde do Afriky.
0: Podle současného ministra Kaliňáka šlo o vyřazené kusy určené k likvidaci.
2: Když jsme přišli, vzdušné síly disponovali 3,5 bateriou systému KUB. A k dnešnému dátumu disponují 3,5 baterie systému KUB.
0: Společnost se k situaci ani stavu techniky nevyjádřila. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly na Roland Garros do semifinále. Českoamerický pár porazil belgicko-slovinskou dvojici Kampenová-Klepačová 2-0 na sety. Dnes večer nastoupí do čtvrtfinále mužského singlu Jakub Menšík proti Brazilci Fonsekovi. Počasí. V Havlíčkově Brodě mají 24 stupňů, Dukovany hlásí 23. V noci se postupně zatáhne a začne pršet, teploty okolo 10 stupňů. Zítra očekáváme zatažené a chladné počasí s deštěm. Kolem poledne oblačnosti a srážek začne postupně ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na 104. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je po nehodě dvou nákladních vozidel neprůjezdný pravý pruh.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobře vyladěný tež.
1: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho. Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka, nebo?
1: No, něco takového zaznělo.
0: Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: Bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady?
1: Ne, ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo
1: a
0: pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, že? To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt. Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy... Čuně z fotoaparátem.
2: Ano, já čuně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano, že
3: se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já? No,
2: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
0: No já jsem totiž... Scenzorovat takhle, potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá. Ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád, takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo, ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a v tom je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uh-huh. A taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, dobře. Máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chropněl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítě, mrtvejk je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krček.
9: Madame, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev? Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět,
10: no,
9: já to
10: kde?
9: Nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista, ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madame, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
9: Ano, ano, ale co pak to dědí? Dítě, já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce, nebo v jiné hře. Kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení
2: přesně tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit, vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali, původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No takže, prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat. No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautě.
0: To bylo legrace samozřejmě.
2: No, dobrý, takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím.
0: Máš
2: to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolelo za krkě.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme to.
2: Nebo já,
0: ty jsi to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok dňa, dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré, až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou. Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. Ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo? Tak
2: neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Obyvatelé Vysočiny se ze zahraničních pobytů nejčastěji vozí salmonelózu. Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Výbor Evropského parlamentu potvrdil klíčovou obchodní dohodu se Spojenými státy. V noci a zítra se ochladí a začne pršet. Teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Pobytu v zahraničí si lidé nejčastěji přivezou nemoci zažívacího ústrojí. Vyplývá to z dlouhodobých statistik krajské hygienické stanice. Podle nich je nejběžnější infekcí salmonela, kterou si za posledních 8 let z cest na Vysočinu dovezlo 50 lidí. Hygienici také za stejné období evidovali 11 případů horečky dengue.
3: Tropickou nemocí se pacienti z Vysočiny nejčastěji nakazili v Indii, Tajsku a na Maledivách. Nejvíce případů importovaných infekcí, celkem 50, hygienici zaznamenali v roce 2024. Loni jich bylo o necelou polovinu méně. Nejnižší počet nakažených pak evidovali v době pandemie COVID-19, kdy byla kvůli bezpečnostním opatřením omezená možnost cestování. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
2: Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchotíně na Orlickoustecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Českému rozhlasu mluvčí armády Zdeňka Sorbaňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
4: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.

0: Pardubic nastoupí k prvnímu finálovému zápasu play-off. Od 18 hodin se bude hrát na palubovce Středočechu. Hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnar vnímá první zápas série jako hodně důležitý.
1: Já bych chtěl toho prvního utkání vstoupit s tím, že jdeme vyhrát. Děláme pro to všechno. Myslím si, že prostě v tom jednom zápase se může stát cokoliv. Samozřejmě série může být dlouhá, ale náš teď krátkodobý cíl je co nejvíce připravit na ten zápas číslo 1 a ten zvládnout a vyhrát. Ne to zkusit vyhrát, ale prostě jít do vyhrát.
0: A hokejisté Caroliny a Vegas rozehrají finálovou sérii NHL. Úvodní zápas o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 v noci českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden Čech, útočník Vegas Tomáš Hertl.
2: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou je 21 stupňů, v Novém Rychnově a Náměšti nad Oslavou 22. V noci se postupně zatáhne a začne pršet. Lokálně se objeví i bouřky. Noční teploty okolo 10 stupňů. Zítra očekáváme zatažené a chladné počasí s deštěm. Kolem poledne oblačnosti a srážek začne postupně ubývat. A na večer a v noci dojde k vyjasňování. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Litohoři u Moravských Budějovic opravují vodorovné značení. Na dálnici D1 na 89. kilometru u Humpolce ve směru na Prahu stojí dodávka s defektem pneumatiky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Rybáři na Pelhřimovském rybníku Stráž začali loni vytahovat z vody ryby, které v ní dříve neviděli. Jaké, tak to uslyšíte i v této hodině na Českém rozhlase Vysočina. No a muzeum v Pelhřimově se pyšní už mnoha rekordy. Dnes vytvořilo další. Jaký, tak to už nám za pár minut prozradí náš regionální stopař Adéla Zachová.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Silnice mezi Světlou nad Sázavou a Novou Vsí u Světlé je ode dneška uzavřená. Jde o hlavní trasu na Havlíčku v Brod. Řidiči musí úsek objet přes okolní obce k silnici první třídy u Kamene. Uzavírka potrvá do konce září. Zemědělci z Pelhřimovska se kvůli suchu obávají o úrodu. Kvůli dlouhodobému suchu jim hrozí na západě Vysočiny nedostatek pícnin pro hospodářská zvířata. Někteří aktuálně sklízejí jen asi polovinu pícnin, než je běžné. Farmáři na Pelhřimovsku letos navíc očekávají také zhruba o třetinu nižší úrodu obilovin, než v minulých letech. Že tento region patří aktuálně k nejsuším v Česku, potvrdil i klimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvalé téměř jeden měsíc.
1: Za pár minut se k tématu vrátíme podrobněji v reportáži. Nové energetické vzdělávací centrum budou mít studenti Třebíčské střední průmyslové školy. Určené bude pro výuku a výzkumnou činnost v oblasti montáže nebo provozu moderních energetických technologií. V centru vznikne tréninková dílna pro svařování nebo laboratoř pro testování svárů. Jedním z důvodů pro rozšíření školy je připravovaná dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech. Ledeč nad Sázavou dostane výměnou za pozemky pro silničáře bývalý dětský tábor. Záměr směnit pozemky schválili na svém posledním jednání ledečtí zastupitelé. Dětské tábořiště má rozlohu okolo 6000 metrů čtverečních. Kraj za něj dostane zhruba třetinovou plochu. Areál tábora není využívaný 12 let, pokračuje bezpartijní starostka Ledče Hana Horáková.
3: Co se týká těch 9 stejných typizovaných domečků, ty určitě jsou k demolici.
1: Jasan Stepilý nad Bystřickým hřbitovem město nepokácí. Likvidaci dřeviny zvažovalo kvůli dřevokazné houbě, která napadá kořenový systém. Nechalo proto provést tahovou zkoušku. V té Jasan obstál a podle jejího výsledku je dostatečně odolný proti vyvrácení. V dalších letech se zkouška preventivně bude opakovat. Dnešní dění v regionu pro vás sleduje tým redaktorů Českého rozhlasu Vysočina a Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Od března podle dat meteorologů spadlo na Pelhřimovsku jen pár milimetrů srážek. Pole jsou suchá a vegetace je ve špatném stavu. Zemědělci už teď vědí, že letošní sklizeň nebude nějak bohatá. Podle nich navíc hrozí, že nebude čím krmit a podestýlat hospodářská zvířata.
1: Je to zaschlý, takže vlastně zasychají odnože, takže vlastně chybějí tam klasy a je to, řekněme, hruba poloviční proti normálnímu roku.
2: Ukazuje mi agronom František Vašák, jak vypadá obilí na polích zemědělského družstva Vysočina v Želivě na Pelhřimovsku.
1: Tady třeba ječmeny jsou vysoký tak do 20 cm.
2: Za žalostný stav vegetace prý může katastrofální nedostatek srážek.
1: Za květen nám spadlo 20, za duben bylo 5 a za březen bylo asi 12 mm.
2: Týká se to kterých plodin?
1: Veškerých plodin. Teďka asi nejhorší u nás situace bude s krmením. Protože teďka, co sklízíme pícniny na senáže, tak někde jsme tak možná na polovině. A samozřejmě bude i pak problém se stelivem, protože nebude sláma a výnosy vlastně obilovin a ostatních plodin. To je otázka, jak ještě zaprší, ale už teď je jasný, že budeme minimálně o třetinu proti normálu dole.
2: Že situace na Pelhřimovsku je jedna z nejhorších v republice, mi potvrdil i Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
3: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvalé téměř jeden měsíc. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už části o zimu.
2: To ale neznamená, že jinde by to bylo výrazně lepší. Se suchem bojují zemědělci napříč regiony. Pokračuje mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.
4: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci se navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevscházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě. Už nyní je zřejmé, že letošní výnosy obilovin i řepky budou nižší.
2: Podle meteorologů je letošní rok nejsuší od roku 2018. Z Pelhřimovska Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Invazní ryba sumeček černý je v České republice stále vážnější hrozbou pro místní ekosystémy. Působí škody například rybářům. Teď se s ním nově potýkají na rybníku Stráž v Pelhřimově. Tento týden tam pracují vědci, kteří mají jeho populaci v lokalitě monitorovat a navrhnout redukci. Podrobnosti má redaktorka Magdalena Machová. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Jak dlouho sumečci černí v rybníku Stráž už žijí?
1: Rybáři si jich začali všímat už loni. Někteří z nich tuto invazivní rybu i vytáhli z vody. Ve Stráži ale mohou sumečci údajně žít už déle, jen si jich nikdo dřív nevšiml. Při dnešních odlovech totiž vědci z připravených vrší vytahovali asi 4leté ryby. Tým vede Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
2: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, jo, velcí ryby kolem 180 mm. Problém je, že se dokáže namnožit a hlavně ho nic nežere. Ty trny vlastně v prsní ploutvi a ve hřbetní ploutvi ještě s jedovou žlázou vlastně tvoří jako obranu, že vlastně naši dravci hlavně teda štíká, candát je nebere, boleny nebere, sumec trošku.
1: Rybáři nevědí, odkud se invazivní druh pocházející ze Severní Ameriky ve Stráži vzal. Spekulují nad tím, že ho mohl někdo do vody vypustit, aniž by si uvědomil, co tím může způsobit.
0: A jaké škody tedy ryba může napáchat?
1: Jak už bylo řečeno, sumeček černý nemá v české přírodě přirozené nepřítele. Může tak velmi rychle ovládnout vody, ve kterých žije, připomíná předseda pelhřimovských rybářů Zdeněk Paul.
3: On je, když to řeknu, nenažraný. Opravdu rybáři, když tam dají něco, nějakou nástrahu živočišného původu, tak v podstatě loví jenom ty sumečky a v té přírodě nemá téměř žádného přirozeného predátora a je schopný tím, jak se velmi intenzivně množí, vytlačit ostatní původní druhy ryb.
1: Tím, že pelhřimovští rybáři objevili sumečka až loni, zatím nemají vyčíslené škody. V extrémních případech ale dokáže vodu opanovat natolik, že v ní rybáři nejsou schopni chovat jiné druhy ryb. To se podle Pavla Jurajdy stalo například v rybnících v okolí Krahulčí na Jihlavsku. Reportáž od rybníku Stráž, kde se přemnožili sumečci černí, uslyšíte už zítra v ranním vysílání.
0: A informace zjišťovala kolegyně Magdalena Machová. Krásný den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Hostem Heli Dvořákové dnes byla Julie Válková. Z vystudované lékárnice se stala majitelkou eventové agentury, mentorkou a také ženou, která dnes inspiruje a podporuje podnikatelky na jejich profesní cestě.
1: Ta byla dlouhá a klikatá, ale ten první zlom, bych řekla, nebo ten bod byl, když jsem před 10 lety začala spolupracovat na pořádání konference Equal Pay Day, což je velká akce pro 1000 žen. A tam poprvé jsem jako poznala vlastně tu pospolitost těch žen a to, že se vzájemně jako pomáhají a mají ten společný cíl, protože dřív do té doby ta farmacie byla spíš taková jako soutěživá, samozřejmě samé ženy, a nebylo to úplně jako mega podpůrné prostředí. Takže tohle mi ukázalo, že když se ženy spojí, dokážou velké věci a hrozně se mi to jako zalíbilo. No a druhý zlom byl jak pro hodně lidí covid, protože vlastně v té době ty eventy už jako nebylo možné dělat a ty konference, a já už v té době jsem měla e-shop a dělala jsem marketing a vlastně během toho covidu jsem úplně jako si říkala, že naučím i ostatní lidi dělat ten marketing. Přirozeně to šlo jako k ženám, který chtějí podnikat, který chtějí rozjet něco svého. No a od té doby se tomu věnuju víc a víc, teď zase možná trošku míň, protože zase konferenci mám teď hodně, ale je to klikatý.
2: Co vás na té vaší práci nejvíc baví? Protože když to tak poslouchám, je toho velká spousta, co děláte.
1: No, na té práci s ženami nebo na tom marketingu mně se hrozně líbí jako vydolovat z těch žen tu jedinečnost a vlastně pomoct jim jít za těmi svými sny a dělat to, co oni chtějí opravdu dělat. A protože to jsou fakt často ženy, které podnikají ve službách, nemluvíme teďka o podnikatelkách, které mají velký kapitál a chtějí založit firmu, ale spíš žena, která si řekne, tyjo, chci jako následovat ten svůj sen, jdu do toho, pustí se do toho, ale vlastně jedna věc je, že má to know-how a ví, co chce dělat, a druhá věc je umět to prodat, když to řeknu takhle, a jít s tím ven a začít o tom mluvit. A zvlášť pokud předtím dělala něco úplně jiného, tak je to těžký.
0: Slunce, zahrada a také napínavý příběh v ruce. Červen přináší řadu zajímavých knižních novinek, které stojí za pozornost. Tipy na letní čtení nabídne Jana Kožichová z knihkupectví Kosmas i Hlava. A to zítřejším dobrém dopoledni na Českém rozhlase Vysočina po 11. hodině.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově si připsalo další rekord. Tentokrát jde o extrémní výkon související s bojovým uměním. Regionální stopař Adela Zachová dnes dopoledne na místě zjišťovala podrobnosti a ve vysílání o tom mluvila s moderátorkou Helou Dvořákovou.
1: V tuhle chvíli už je rekord zapsaný, protože pan Jan Okrutský, zvaný Zatloukač, už předvedl svůj výkon. A disciplína, se kterou se tedy zapsal do knihy rekordů, se jmenuje zatloukání cihly, což je posouvání cihly, která je zatížená extrémní zátěží. Bylo to 150 kg. A v tomhle byly to vlastně betonové zahradní obrubníky. A vlastně údery holou rukou se pan Okrutský snažil posunout pouze tu cihlu a zátěž, která vlastně na ní leží, se nesměla vůbec pohnout.
2: Mě by zajímalo, jak byl připravený samotný budoucí rekordman na tuhle disciplínu.
1: Ten byl samozřejmě perfektně připravený. Tuhle disciplínu má natrénovanou a dokonce si ji ještě potom malinko stíží, když si do ruky, kterou vlastně provádí úder, vezme syrové vajíčko a i přes ty velké rány by se nemělo rozbít.
2: No takže rekord se povedl, všechno klaplo tak, jak má. Pokud by návštěvníci chtěli zhlédnout ještě nějaké další rekordy, mají možnost?
1: Ano, určitě. A to v Jihlavě v pátek 12. června, kdy na krajském úřadě bude den otevřených dveří a společně s touhle akcí se bude pořádat i festival českých rekordů, kde diváci uvidí například legendárního siláka Železného Zekona nebo třeba výstavu usměvných karikatur známých osobností.
2: A u toho bude vlastně i Český rozhlas Vysočina, protože odtud budeme vysílat živě dobré dopoledne, takže se máte na co těšit.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina je právě teď už u konce. Vy se můžete po 18. hodině těšit na dechovky pro Vysočinu dnes s kolegyní Lidií Jakubečkovou. A my se uslyšíme opět zítra po 18. po 14. hodině.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ledeč nad Sázavou dostane výměnou za pozemky pro silničáře bývalý dětský tábor. Po pádu letadla u pražského letiště Točná zemřeli dva lidé. 21 mrtvých a přes 100 zraněných hlásí Ukrajina po ruských útocích. V noci a zítra se ochladí a začne pršet. Teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů. Zprávy začínají, připravil je Tomáš Kolátor. Bývalý dětský tábor dostane od kraje bezplatně Ledeč nad Sázavou. Vymění jej za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů. Záměr směnit pozemky schválili na svém posledním jednání ledečtí zastupitelé. Dětské tábořiště má rozlohu okolo 6000 metrů čtverečních. Kraj za něj dostane zhruba třetinovou plochu. Areál tábora není využívaný 12 let, pokračuje bezpartijní starostka Letče Hana Horáková.
2: Co se týká těch 9 stejných typizovaných domečků, ty určitě jsou k demolici. Co se týká kuchyně, a já tomu říkám jídelna, protože to bylo jako společenská místnost a jídelna, ty byly dostavovaný a ty jsou funkční.
1: U pražského letiště Točná havarovalo soukromé letadlo. Na místě zasahují hasiči a policisté. Posádka letadla nehodu nepřežila, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Na místě byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Lékařem na místě byla konstatována smrt a na místo byl povolán koroner.
1: Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se budou zabývat kriminalisté společně s Úřadem pro civilní letectví. Rusko po víc než týdnu provedlo další masivní vzdušný útok na ukrajinská města. V Dnipru podle tamní vojenské zprávy zahynulo 15 lidí. 6 mrtvých hlásí metropole Kyjev. Počet zraněných podle úřadů přesáhl 100.
4: Záchranáři v Dnipru celý den prohledávali trosky bytových domů a nacházeli další a další oběti, mezi nimi i dvě malé děti. Starosta Dnipra Boris Filatov na sociálních sítích napsal, že Rusko použilo k útoku i kazetovou munici a při opakovaném úderu zahynul jeden ze záchranářů. V Kyjevě rakety a drony nebo jejich trosky dopadly téměř do všech městských částí. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi řekl, že nedostatek raket do systémů protivzdušné obrany, schopných zničit balistické střely, byl je a bude, protože se jich ve světě vyrábí málo. Z Oděsy Martin Dorazín, český

0: Ian, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
1: Počasí.
2: Pelřimově a Moravských Budějovicích hlásí 23 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 21. V noci se postupně zatáhne a začne pršet, lokálně se objeví i bouřky. Noční teploty okolo 10 stupňů, zítra očekáváme zatažené a chladné počasí s deštěm. Kolem poledne oblačnosti a srážek začne postupně ubývat. A na večer a v noci dojde k vyjasňování, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi Větrným Jeníkovem a Bílým Kamenem v lesích se stala nehoda dvou aut. Jeďte úsekem opatrně a na křižovatce ulic Pávovská a Sokolovská na Jihlavském Bedřichově se střetl autobus a nákladní vůz.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 18 hodin 4 minuty k tomu a to značí jediné na Českém rozhlasu Vysočina. Začínají dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99. Máme úterý 2. června a svátek má Jarmil a také Jaromil. Tak přejeme jen to nejlepší a vůbec vám všem, kteří dnes slaví výročí, meniny, narozeniny. Jsme tu pro vás, hrajeme pro vaše potěšení. A na úvod přidávám českou švitorku Ten, kdo pije rád.
3: Dechovky pro Vysočinu

To byla česká švitorka na úvod a teď už pojďme tedy plnit vaše hudební přání. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A číslo jsem k nám do studia je 22 155 49 99. No ale já

teď splním váš písemný vzkaz, protože tento vzkaz, ten musí zkrátka zaznít jako první dle mého názoru. Písničku chceme věnovat naší mamince, babičce a prababičce, paní Jiřině Okrouhlické, která dnes 2. června slaví své 100. narozeniny. A tady je přání. Drahá maminko, babičko a prababičko, dnes slavíš neuvěřitelné životní jubileum. Celá rodina ti ze srdce přeje vše nejlepší, hojnost božího požehnání a milostí, hlavně pevné zdraví, neutuchající životní elán a mnoho dalších chvil prožitých v kruhu milující rodiny. Děkujeme za tvou moudrost, lásku a tvé modlitby, za každou chvíli v tvé blízkosti a za vše, co jsi pro nás udělala a stále děláš. Máme tě moc rádi, celá tvá velká rodina. Babička má velice ráda kapelu Doubravanku, tak jestli byste jí mohli nějakou písničku od této kapely zahrát. Moc krát děkujeme, Jiří Okrouhlický vnuk a celá rodina. Tak my samozřejmě také z Českého rozhlasu Vysočina přejeme hlavně hodně, hodně moc zdraví, radosti, štěstí a pohody. A teď už tedy plním vaše přání a z písní, která doufám potěší jediné přání.

0: A teď už plním na Českém rozhlasu Vysočina také Mirkovo přání a zdravím do Betelova.
1: Tak Lidie, ještě jednou ahoj. A všichni u rádia zdravím Mirka Věra. A poslali bychom písničku Marie Koubový a Pepovi Zelenýmu. Pepo, uzdrav se nám brzo. Honzovi do Brna, Lídě do Kaliště, s tou jsme se potkali teďky zase momentálně v Telči, tak Lído, ať tě ta nožka nebolí. Mílovi do Hořepníku, Jardovi do Dačis, ten tam byl taky v Telči. Jardovi a Janě Přibylovým a děkujeme za písničku, kterou nám dala teď zahrát taky včera Marie z Péřimova, tou jsme se potkali v sobotu v Péřimově, tak to bude i pro ní. A jak nám Lidie našla něco od Pepíčka na uše, protože ten tam bude hrát v sobotu v Třebíči v Ostašově. Rád ho tam zase s Věrou vidíme rádi. A pozval bych vás potom i na Vysočinku, která hraje v neděli v Nové Vsi. Lidie, tobě moc děkujeme. A řekni, kdo nám teda bude zpívat a co nám bude zpívat Pepíček na uši. Děkuji ti moc a zdraví tě všichni. Ahoj.
0: Měj se krásně, Mirku, já moc krát děkuji a samozřejmě děkujeme také za pozvání. No tak samozřejmě, jak jsme zmínili, malá muzika na uši Pepíka je tady z písní Jsem, jaká jsem. Tak hezký poslech.

A teď na Českém rozhlasu přidávám ještě také další váš krásný došlý vzkaz. Dobrý den, dnes slaví naši rodiče Aneška a František Medovi neskutečné 70. výročí svatby. Prosím o zahrání písničky Borkovická polka od Veselky. 70 let již trvá váš společný let. Z mladíka je kmet, z mladice jak bysmet. Ač váš život nebyl jenom samý med, nikdo by vám nehádal to teď. Lásku, štěstí, zdraví přejí a za všechno děkují děti Luboš se Zdenkou, Blanka s Michalem, Dana s Pavlem a všechna vnoučata a pravnoučata. Moc děkujeme za vyřízení naší gratulace. Samozřejmě i Český rozhlas Vysočina se k té vaší velkolepé gratulaci přidává. Přejeme hodně zdraví, 70 let, je neuvěřitelné, je to nádherné a užijte si písničku.

0: Stromeček černý, invazní druh, který vypadá nevinně, ale dokáže z rybníku udělat pustinu rychleji, než stihnete nahodit prut. Teď se s ním potýkají na Peleřimovsku, kam se vypravíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Tak a pojďme tedy plnit další přání. Já už mám teď na telefonu paní Jiřinu z Částkovic, taky vám přeji dobrý úterní podvečer.
3: Dobrý podvečer vám přeju, hezký a slunečný. No, tak já bych sem chtěla zahrát Jarmilce Otápkový do Proseče. Dneska má narozeniny, tak písničku, co jsme s paní redaktorkou Milou našli, takže jí posílám to a přeji hodně zdravíčka, pohody a taky trochu štěstíčka, ať se má dobře a prostě dlouhá léta, ať se jí splní to, co má na srdci, ať je ráda ještě na světě chvíli a dlouhý léta jí přeju. Takže vám moc děkuju, jste šikovná, že jste mi tu písničku vybrala a já se loučím. A moc vám děkuju, protože vy jste strašně milá paní a tak jsem to takhle zvládla. Tak já vám děkuju a nashledanou.
2: Já vám moc krát děkuji, paní Jiřino, zvládli jsme to spolu úplně perfektně, vy jste taky skvělá. No.
3: Vy opravdu na člověka hezky promluvíte a jako máte příjemný hlas, já vás ráda, já vás poslouchám každý večer. No, děkuji. Takže takhle. Jo.
2: Děkuji,
3: tak se mějte hezky a nashledanou a díky ještě jednou moc. Nashledanou
2: a hezký poslech samozřejmě i pro vás. A to je moc milé a samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Tady už je Šohajka a písnička o mládí.

Tak to byla Šohajka a vystřídá je bystřická kapela. Já tu mám ještě další vaše písemné nepřání. Tak pojďme na to, ať se pěkně vystřídáme v tom telefonování. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Mám já zahrádečku pro našeho člena hasiče Karla Bohdálka z Heraltic, který dnes 2. června slaví 75 roků. Vše jen to dobré, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, úspěchu na zahrádce přeje sbor dobrovolných hasičů z Heraltic a vám moc krát děkujeme za zahrání. Tak samozřejmě vaše přání už je řečeno. My se přidáváme samozřejmě jako Český rozhlas Vysočina vždycky ke gratulacím. Všechno jen to nejlepší přejeme. A tady už je písnička.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina v 18 hodin 31 minut je tu další vaše přání po telefonu. Zdravím hasiče Skalič, dobrý podvečer. Pojďme na to, komu zahrajeme.
1: Dobrý podvečer. V pátek oslaví své krásné narozeniny pan Pavel Starý ze Žerovnice. Hasiči Skalič mu děkují za autobusovou spolupráci s naším sborem. Přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Vysočinku a její válc nebe pozemské. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Není vůbec zač. My také samozřejmě se přidáváme ke gratulaci. Všechno nejlepší přejeme a pevné zdraví. Písnička už je na cestě, tak pojďme na to. Hraje Vysočinka.

Nebe, pozemská Vysočinka, to bylo další vaše hudební přání v našem pořadu a samozřejmě já pokračuji dál v plnění těch vašich dalších došlých. Dobrý podvečer, prosím, zahrajte Lidie písničku pro našeho kolegu a tatínka Martina Krejzu k narozeninám. Všechno nejlepší přejeme hochu. A protože má blízko k myslivosti, tak třeba něco mysliveckého. Výběr necháme na vás a děkujeme, kamarádi. Tak tedy jen to nejlepší. Já jsem tady vytáhla Stříbrňanku a tak se skvěle můžete pobavit u této písničky. Myslivecký.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání a zdravím také Aničku z Nového Města. Přeji vám dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer také vám. No a já bych chtěla k dnešním narozeninám nechat zahrát našemu kamarádovi Jindřichu Fuchsovi, popřát mu hodně zdraví a je to za mě, za Buřvalovi a za Kubíkovi.
0: A také za nás, za Český rozhlas Vysočina
1: určitě. Tak ano, ano, ano, ano. Děkuji a zdravím vás.
0: Mějte se krásně, Aničko, naslyšenou, příště budu se těšit. A Anička vybrala Veselou sedmu, přidali jsme nejhezčí koutek na světě znám, tak si to pěkně vychutnejte.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: A jdeme na další písničku. Zase nám to dneska utíká, takže Marie z Bouslavic, já vás také vítám v našem pořadu a povězte teď, komu uděláme radost písničku a co jste vybrala.
2: Hezký čtvrteční podvečer přeji vám, paní Lidie, a také zdravím všechny posluchače krásné Dechovky na Radiu Vysočina. Písničku posílám vám a všem posluchačům pro potěšení. Paní Lidie, moc vám děkuji a naslyšenou.
1: Nemáte vůbec zač. Písničku si užijte samozřejmě pěkně v Bohuslavicích taky. Tak. A budu se těšit na příště. Tady je Cestička od Dubí a

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme na další hudební dárek, který vybral Jirka z Bohdalce. Jirko, také vás tedy zdravím a můžete meldovat.
1: Už můžu meldovat? Takže všem dobrý kvíčerek tam kolem jeho hlavy a poprosili bychom nechat zahrát našemu kamarádovi do dědiny pod Harusákem. On nám dělal vedoucího Jarda Kuzmiller. No, a on má narozeniny dneska, zítra po zejtřku a chtěli bychom mu nechat zahrát. No, prvně přejeme úplně všechno, co se říká. A buď Jardo furt takové, jaký jseš. A ať se daří. No, a vám, mladá paní, to je jasný, musíme poděkovat. No.
0: Není vůbec za co.
1: Ale ještě k tomu mám. Oni vám všetci přejou pěkný návrat domů a vy víte, že my tady s kamarádem my jsme chtěli, aby se vám ta navigace polámala a zavedla vás k nám.
0: No. Já myslím, že se určitě někdy poštěstím.
1: tak jo, mladá paní, pambu vám to zaplát.
0: Já moc krát děkuji, mějte se krásně.
1: Jo, a my vám potom poradíme.
0: Tudy
1: tam.
0: To spoléhám samozřejmě.
1: Těšíme se.
0: Ano, takže v Bohdalci mám oporu, to je dobře, já se budu těšit taky, mějte se krásně. A samozřejmě přejeme všechno nejlepší. Tady je Budvarka a ty Třeboňský Luka.

Na Českém rozhlasu Vysočina se nám čas zkrátil, ještě plním také toto SMS-kové přání. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi Petrovický hasiče. Děkuji, Jarka. Takže Jásalka Band je tady a pak ještě přidáme nějaké to přání určitě.

a teď už tedy písnička poslední na přání. Prosím, zahrajte písničku od Lučanky, Mariana nebo jinou pro radost a pro potěšení všem posluchačkům a vám, pro moji ženu Lenku, děkuji Marcel. A písnička pro radost bude také pro Tomáše a Verču do Bystřice nad Pernštejnem. Tak písnička je tedy připravená, Lučanka zahraje Marianu. A já se budu těšit zase příště.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lidé si ze zahraničních pobytů zpět na Vysočinu nejčastěji vozí salmonelózu. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Státní zástupce obžaloval Číňana, kterého viní ze špionáže. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Pobytu v zahraničí si lidé nejčastěji přivezou nemoci zažívacího ústrojí. Vyplývá to z dlouhodobých statistik krajské hygienické stanice. Podle nich je nejběžnější infekcí salmonela, kterou si za posledních 8 let dovezlo na Vysočinu 50 lidí. Hygienici také za stejné období evidovali 11 případů horečky dengue.
3: Tropickou nemocí se pacienti z Vysočiny nejčastěji nakazili v Indii, Tajsku a na Maledivách. Nejvíce případů importovaných infekcí, celkem 50, hygienici zaznamenali v roce 2024. Loni jich bylo o necelou polovinu méně. Nejnižší počet nakažených pak evidovali v době pandemie COVID-19, kdy byla kvůli bezpečnostním opatřením omezená možnost cestování. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
2: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout. Počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisti zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou postoupili do semifinále Roland Garros. Siniakové se ozvala i Serena Williamsová s nabídkou deblové spolupráce. Bohužel jde o turnaj, který Siniaková neměla přihlášený. Jak se celá situace stala, vysvětluje Češka takto.
4: Ona jako, že píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to, a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor, a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
2: Večer o postup do semifinále mužského singlu zabojuje na Roland Garros Jakub Menčík. Jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca.
0: Počasí.
2: V Jihlavě je 23 stupňů, ve Vatíně 20. V noci se postupně zatáhne a začne pršet. Noční teploty okolo 10 stupňů. Zítra očekáváme zatažené a chladné počasí s deštěm. Kolem poledne oblačnosti a srážek začne postupně ubývat. Nejvyšší teploty

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem U na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím
1: trochu. Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech. Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá outerý, úterý.
2: Tohle není ono.
1: Ne?
2: To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, dům, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO.
1: Mm-hmm.
2: No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad U.
1: Jo, že to očko dali jako kroužek. Takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku
2: ano.
1: Nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohlo tam zůstat ouřád a měli jsme to vyřešené a U s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému U. Takže z ouřadu se zase zpátky stal úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: Ona tam vždycky byla. Mm-hmm. Tam nebyl důvod dávat to O, ten kroužek, mm-hmm. protože tam nikdy nebyl. No ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme sůd, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
2: Děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velké rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavé pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Nebo co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durdoňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi Kudrnatý. Já už tak Kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem Kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to, ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygienického nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéfkuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru ulízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, mám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let, když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat a to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. To znamená, musíte furt dávat nějaké fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuly desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vídali.

0: V Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná. Já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu. A já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším,

0: že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích, a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
1: Takže jsi tu dnes jako doma.
0: A no, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
1: Ty jsi spíš spojená s Novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
0: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech. A to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting. Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka. A no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
1: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
0: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
1: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
0: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. A takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
1: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem zhodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos, a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si, tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva, a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko volá.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už tom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp, a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už ne.
0: Prostě
1: ne.
0: Doba je minula, doba je
1: ne,
0: jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden, takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad, takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: da.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitelku této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: jo, takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouchla si ty dveře definitivně. Nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco takového.
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat. Takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někdy něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně a základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl. A já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš? A na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo? Nebo jako se připravit prostě
0: na
1: roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s ním popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partyšovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech. A u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St. Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů. Dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to si najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže bych chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm a tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy a děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat, je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla. Užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček 37-letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

0: rože. Tohle to nám nepraží, tak teď to dobře ví. Stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda z Kajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, na

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkovou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenu, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou láskou.

Anka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského Pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: V zatuchlém domě sedí u klavíru, myslí, že bude slavný skladatel. Pro křehlé prsty a na rukávě díru

Za tuchlem domě otevřete okna a vpustíte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okřídlený let.

mě probudíte štěstí, které dnes čeká někde opodál. Napište jednou místo overtury.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel. Obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek má bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlešťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oči jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žert.

0: Když chtěla přiklopit desku, padlí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
1: Myslí mír.
0: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou, na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
1: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá, o ten rov nízký tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
0: Dále slečna Ellis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem, znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se, hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jehož hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
1: Tak je to, tak.
0: Po 11. přihrnul se chvatně domů Fribord. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Ellis. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
1: Povězte mi, záleží mi na tom.
2: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
1: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
2: Já ale nechápu, slečno.
1: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno. Ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
2: Chcete s ním mluvit?
1: To snad ani není možné.
2: Ale je. Je třeba dnes ještě.
1: Pane Vavřeno, jistě.
0: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Fribortův hlas.
3: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
0: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
4: Muzika! Opravdu muzika!
5: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
4: Bylo! Bylo, když Majáles...
6: Že by snad přece...
5: Fricku, co to děláš? Tady buď!
0: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
2: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do nedošínského háje, jako jindy býval.
0: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
4: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
5: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
7: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
0: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznovu.
5: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
4: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
8: To já nerozhoduju. To musíš tady.
4: Pane strýčínku, uctivě prosím.
5: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
0: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
9: Slyšel jste? Viděl jste?
10: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
9: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjuracio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
0: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
9: Domine rektor, co se to děje? Co se to děje?
11: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
9: Račte jim prosím rozkázat, aby se rozešli.
11: Nerozejdou se, když už se jednou tak odvážili.
9: Třeba je rozehnat.
10: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
9: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
11: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
0: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta k fortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
9: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
0: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu, při práci pro vědu,

0: jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí rytmu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutý, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
0: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
4: Pod pumpu s nima!
6: Pitrové, udavači!
8: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Davsna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
9: Co ten poprask?
4: Jsou to špislové.
8: Není pravda.
9: Tedy nejste, opravdu ne.
8: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
9: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí chrčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní pikvikovci přikvačili v zápěti.
9: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
9: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
10: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
9: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
8: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
9: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
8: Nějaká zavazadla, pane?
9: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
9: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit. Hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel I, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
8: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
9: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
8: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
9: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
9: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
3: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
9: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu jí, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
1: Winkle, Nathaniel Winkle.
9: Sportovec, pane?
1: Tak trochu, pane.
9: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
1: Teď právě ne.
9: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř. Báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ. Dovolíte, abych si to poznamenal?
9: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historik o tom samém psu. A vy, pane?
11: Tapman, Tracy Tapman.
9: Jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
9: Prima děvče, pane.
11: Velice.
9: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
11: Byl jste ve Španělsku, pane?
9: Žil tam věčnost.
11: Mnoho úspěchů, pane?
9: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna. Skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
11: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
9: Mrtva, pane. Mrtva.
11: Oh.
9: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
11: A její otec?
9: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
3: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
9: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
1: Zůstanete tady, pane.
9: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
9: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
3: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
1: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk. A oči se mu zalily slzami.
12: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žárlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita.

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáh. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. linka@rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, by to nemůže být nic tak těžké. Proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích,

0: mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bártové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a no za týden
1: je to
0: jsem
1: pravda,
0: šla.
1: Staňko.
0: Ano. Za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo. No a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Mm-hmm. Já jsem se říkám, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. Mm-hmm. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
1: Ano.
0: No a já, když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak ztrapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
1: To je povedené.
0: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila. A teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
1: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
0: Jezdila, dokonce i taxikářku dělala.
1: Cože?
0: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
1: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
0: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Mhm. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu vyvést. Zatím volám, nebyla jsem si jistá už.
1: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
0: Děkuji.

0: Děkuji. Naschledanou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný a vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku. Mm-hmm.
0: Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře to každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mm-hmm. No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takovej už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesnělo skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Mm-hmm. Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když by tak byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat. No.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miroslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott? Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celý planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Maria z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi ji pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima. Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. A na mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řiditka, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufal řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já se vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli Olomouc nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí. No, možná, jo, to, jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka. Chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava Špirky.
1: Chtěl bych na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To se tkasi upočívat, čteju. To je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píší poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme výbíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žberka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct o jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem se spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No možná, kdybyste měla chvilku na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemá moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No a jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No a ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v běhu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla a celého naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici v asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů, teda 501 centimetr a měla jsem hroznou radost, no a jako a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěp a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěp a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 centimetrů a skoro celý závod jsem vedla. A mě teda ještě pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A my jsme prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla, možná mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no, to je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už jsem byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Pstruhy jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená. Pstruhy
0: Veronika, to já si taky pamatuju, dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v Noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano. S tou se přesuneme do druhé části dnešní Noční linky. Už máme

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes se v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900. Psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se. Dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef Vajse z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: O tom už jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti v 16. Nizra být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích až je Leoše Mareše jsem tam zastíhal. Takže toto by bylo to ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Ďakujem. Tak ja vás chcem povedať, že tak jak ten pán ze začátku, ktorý volal, že chcel do Talianska, tak aj ja som mala strašnú túhu do Talianska ísť. Aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidieť moře bylo to hlavní.
1: No víte co, ja som tam potom už chodila, lebo ja som robila na železnici a ja som tam už potom chodila hoci kedy.
0: Do Itálie?
1: Áno.
0: No,
1: ja som tam mala totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel ako po vojne hneď. A tam študoval za kňaza. A on tam potom bol ako ten kňaz, ale my sme tam nesmeli ísť. Ako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedine na devízový prísľub.
0: Rozumím.
1: Ale ten devízový prísľub nám nechceli dať, preto lebo on ako tam utekel, on tam ušiel.
0: Áno, rozumím.
1: No a tak potom po prevrate, jak sa prevrátilo, tak potom sme tam mohli chodiť. A v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku a zajedno som nemala ani peniaze, ani teda akože sami tam nechcel, lebo ešte som nebola tak stará, aby som tam mohla sama ísť. No a sestra tam bola, tá tam ako, ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co sa tých snú bolo všelijakých takých dosť, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešiel ode mňa muž, strašne som túžil, aby sa vrátil na spátky, a to sa mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to sú tie ťažké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brať tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšiel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odšiel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodila v 47, tak som mala 3 roky, keď odešiel. A on došiel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a táta vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten táta nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel, tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem Kopřivnice, jsem vlázní Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Ale už
2: to končí pomaličku. No tak vlázní se vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Pokladna Stříbrné jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl jsem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku, že Žeravice, nechci to zazovat, my chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo Rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov, ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný, a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Myslím, že se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu do té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstali vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je ta jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, a já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude snad 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitrva, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kdybychom, prosím, Počím, mohli přejít k pointě.
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takovej čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem těch lázník, ještě maličkost. Byl jsem na potlachu v sobotu, potlach to je setkání dramských osad a kamarádů Trumpu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, tramská osada zlomená podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti tady byli překvapení, co tam dělám. Když jsem jim řekl, že jsem tady kousek vlázník, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: My děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
2: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, s krásnou moravskou hudbou i s tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme to i přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tím mu děkuju. No a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici. No, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne. To právě je mým budoucím snem. To bych ráda, aby se splnilo. No.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má to svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj, byla to nějaká rodinná tradice, chtěla jste si zavzpomínat, obdivovala jste ho od dětství, nebo co to pro vás znamenalo a co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je pěkné. No, vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuji i za tuto připomínku. Mějte se hezky, Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšenou zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá.
0: Neloví
1: žirafy. Ano, on pracuje ve dvoře králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: On šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva ním rodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je nádhera, krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuji, já taky děkuji a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava IV. Rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou, do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky, nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat? To nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě

červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. Jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půli zad.

Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolil, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jaký pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil i jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí. Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku.
Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy. Že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozverné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda až...
2: Až ti poskočí hlava. Zamknul jsi pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
4: Cože?
2: Zásyp.
3: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
4: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
3: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
4: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
4: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
3: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
4: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
4: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
3: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
4: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec, že ano? A v krmelci seno.
3: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
4: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
4: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
4: Tak to, čtyřnohý bažant.
3: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
4: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
4: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
3: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
3: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
3: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
4: Majster, ten je těžkej.
2: Jakej pak těžkej? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil 3x těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
3: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs.
4: Kde je pila?
2: No jo.
4: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila si teď nechala doma.
4: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
3: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
4: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
4: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
4: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
3: To má pan Spejble smůlu.
4: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
3: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
4: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
3: Jak to?
4: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
3: Nevím.
4: A špačci, a čápy, a kukačky.
3: A jeleni?
4: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
3: Ale to já vím, že chodí.
4: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
3: A neodejdou do teplých krajin.
4: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
3: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
4: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš? A narostou zimní chlupy. To nevíš?
3: Nevím.
4: Tak si to pamatuj.
3: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
4: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
3: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
4: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
3: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
4: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
3: A proč?
4: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
3: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
4: Začnou tlout špačky, to si jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat. Víš, si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
3: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
4: No, místo tabule pařez.
3: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
4: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
3: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
4: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
3: Jak to?
4: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
3: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
4: Je. Šlobrdo, ten kroutí ošklivě oči má, ten má špatnou náladu.
3: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
3: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
4: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, víš?
2: No, bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
4: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
4: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
4: Nemáš, proč si nepřines, tati?
3: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
4: Ne.
2: Tak hádej.
4: Chci nám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
3: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
4: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
4: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
4: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
3: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
3: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
4: Kam sem?
2: No sem.
4: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
3: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
4: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude Petr!

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku dám zaječit lap.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, to by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Copak tu stojíme? Copak tu koukáme? Copak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni,
1: koktal vojáček.
3: A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný.
3: Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek.
1: Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.